0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz. Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio. Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio City.

0: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Náplně hned.
6: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebívlice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: To je krásná kuchyň.
3: A jak je praktická.
4: To bych chtěla domů.
5: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
6: www.jnointeriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: 30 let tančícího domu.
10: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
9: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
10: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
9: Více informací na stránkách www.td30.cz.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
12: Atención, señoras y señores!
13: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
12: Yeso!
13: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
12: La Tropical!
14: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
15: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
16: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
17: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku.cz. Náplně hned. Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České dráhy na závěr prázdnin posílí vlakové spoje o stovky míst. Vyšší kapacitu budou mít hlavně vlaky z Moravy do Prahy, ale také spoje z další částí Česka. Dopravce cestujícím doporučuje rezervovat si místa dopředu. Od 1. září se navíc do provozu vrátí některé školní spoje. Norsko chce pokračovat v hledání nových ložisek ropy a plynu v Arktidě. Plány prosazuje navzdory odporu Evropské unie, která upozorňuje na dopady těžby na životní prostředí. Norsko argumentuje především energetickou bezpečností Evropy. Bez nových vrtů by podle odhadů mohla norská produkce ropy a plynu během 25 let klesnout až na nulu. České kluby mají za sebou dramatické odvety evropských pohárů. Plzeň po úvodní porážce 0-3 porazila Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení a postoupila do Evropské ligy. Jablonec vyřadil Glasgow Rangers po penaltovém rozstřelu a zahraje si konferenční ligu. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v pohárech končí. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na konci letních prázdnin začínají v Praze a Středočeském kraji platit běžné jízdní řády pražské integrované dopravy. Už od tohoto víkendu budou posíleny nedělní spoje metra a autobusů. Upravená trasa linky 158 zlepší dopravní dostupnost v oblasti Nových Letňan a největší změny pak čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. Všechny detaily přehledně na pid.cz. Ráno s teplotami kolem 18 stupňů, většinou polojasné. V průběhu dne čekáme přibývání mraku, přehánky a místy i bouřky. Odpolední teploty kolem 30. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: ano, ale těšila jsem se moc.
1: Takže ono, jak se říká, že se zavádí vlastně ten zkrácený pracovní týden napříč Evropou, takže 4 dny v práci, 3 dny. Já jsem si to udělala jeden, no tak no, tě tady vítáme.
0: No, děkuju.
1: Tak bylo na dovče.
0: Pecka.
1: No dobrý, tak to jsme si
2: říkali něco jiného.
1: No dobrý, tak David Guetta, Alphaville, hity, pojďme na to, hezké ráno. Hit ráno.

0: Jo, 6 hodin 8 minut, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, dámy a pánové, je to tady. Za 7 minut vrcholí zatmění měsíce. 93% měsíce má zmizet, zbytek zčervená jako cihla. A já jsem tady chodil po studiu tam a zpátky. A vlastně, když se podívám tady doleva, tak tady nic nevidím. Když to tady projdu na druhou stranu, ne, mě to fakt zajímá, no.
1: Opravdu tady chodí.
0: My tady máme totiž panoramatický takový jako okna, jo, a myslím si, že ten měsíc je přesně tam, kam my nevidíme. Takže my z toho nemáme nic, takže to je vrchol.
1: Teda. Ale kdo z toho něco máte, tak konečně za to dostanete, za to vstávání něco, že jo?
0: No, přesně tak, to je odměna, jo, takhle při pátečku. Nejvíc má být vidět na jihu Čech, takže vy, kdo jste z okolí jižních Čech, tak možná to vidíte a nás by to zajímalo, jako já to chci vidět, teda nevím jak vy, že byste nám to mohli poslat třeba jako fotku na WhatsApp, kdo to vidíte, jo. Kdo máte výhled. Mimochodem, říká se tomu rudá luna a já si myslím, že to není náhoda, jo? Že víte, jak jsou třeba menší čokolády v tom balení a tak dále, že no. Ta smrskflace dorazila už i na oběžnou dráhu, jo? Tak nám pošlete fotku, kdo to vidíte a my vám posíláme další hity. Tohle je Pink Hůňu na Hit Radio, 6 hodin 9 minut, krásné ráno.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Tohle je Poetika, tohle je Hit Radio, 7:15 a tohle je Vrchol. Právě teď vrcholí zatmění měsíce, který by měl být zakrytý z 93% a měl by být rudý. My jsme se o tom bavili před malou chvílí, ať teda zvednete hlavu vy, kdo máte šanci a vidíte na něj, ať tam pošlete nějaký fotky a vy jste nám poslali, ale on jako normálně svítí bíle teda.
2: Prosím vás, to nám to posíláte, jako pošlete něco pořádného, to jsou takový šedý, bílý srpečky no, normálně.
1: A my tady teda se snažíme ho najít, nevidíme ho a já si říkám, jestli to není tím, Jasmin se totiž vrátila a my jsme tady s Davidem celý týden byli pod mě v tom studiu, jo. A Jasmin má ráda světlo a vypadá to tady jak v kulturáku, když poplese rozsvítěj, aby vyhodili ty poslední ožralce, jo. Takže možná proto nevidíme nic. No takže díky za to, co jste nám poslali, těch fotek přišlo opravdu spoustu, ale jako rudej teda.
2: Jako, že by byl rudej, to se říct nedá. Když se někdo máte, tak ty pošlete.
1: Já teda od to pozorování zatmění slunce trochu už vidím, jo, ale jako ještě bílou a červenou teda jako rozesu. Opravdu hodný, že jste nám to poslali, tak užívejte vy, kdo máte možnost si tenhle úkaz užít teďka na nebi, no a za chvíli si užijete i další parádní hity. Avicii, Waiting for Love a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: To je krásná kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: To bych chtěla domů.
12: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
13: www.jnointeriér.cz.
14: Využijte váš prostor.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí, chytrá technika školu ulehčí, notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
18: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
0: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
8: mrnka,
0: švestka
8: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
14: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen.
13: Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
20: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
21: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova, počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 5. kilometru po sjezd na Pražský okruh.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Tohle je Daša, tohle je Austin, 6.28 a taky páteční Hit Radio s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Nad Českem bylo dnes ráno možné sledovat částečné zatmění měsíce. Stín země zakryl až 93% jeho průměru a úkaz byl viditelný i pouhým okem. Maximum zatmění nastalo krátce před 6:45. Donald Trump nechal v USA přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. Nový název nařídil používat americkým federálním úřadům v době vyhrocené obchodní války s Kanadou. Kanada změnu odmítá a dál bude používat původní název. V Praze se včera objevila nejdražší známka světa. Jednocentová známka Britská Guyana je známá v jediném exempláři a patří k největším filatelistickým raritám. V obecním domě je součástí výstavy známek v celkové hodnotě kolem miliardy korun.
0: Takže nejdražší známka světa a za jeden cent, nebo jak to teda je?
2: No to bývávalo. Teďka se prodala v roce 2014 za neuvěřitelných 192 milionů korun.
0: Známka, jo. No. A poslat to nemůžeš, nebo... No já nevím, si představ, že sbíráš známky, máš tam tuhle trofej, odejdeš třeba na služebku, jo, a tvoje žena hledá známku, aby poslala dopis kámošce. A co to... Tady? A známka máš
3: To by byl pech, no.
2: Teďka to ještě pošleš Českou poštou, že jo? To ani nepřijde.

0: tohle jsou hodiny. A tohle je páteční Hit Radio, to je paráda, což je pátek. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David.
1: Jestli se o víkendu chystáte někam autem, tak radši nohu z plynu, protože na silnicích začínají velký policejní kontroly, lidi se vracejí z dovolených, startuje škola a podobně. A já jsem zvědavá, jestli se naši policisti inspirujou kolegou z New Jersey, protože ten posunul tu práci v utajení na jako úplně jiný level a převlékl se za keř. Z úkrytu chytal řidiče.
0: Takže on se převlek za nějakou tuji, jo? A tak vlastně, když o tom přemýšlím, tak vlastně s florou to máme spojený i my tady v Čechách, že jo? Protože v Americe se teda převlíkají za tuji a tady zase hlídají rychlost švestky. Vlastně, jak vůbec vznikl název švestky? Víte to někdo tady?
1: Vůbec
0: víte to? Počkej, hele, já zkusím dát, počkej.
1: A co chlupatý?
0: Já zkusím dát švestky policie do Google. Ale píšou tady, že název vznikl v 50. a 60. letech 20. století, kdy příslušníci v té době tehdejšího sboru národní bezpečnosti dostali v roce 1953 švestkově modré stejnokroje.
1: Aha.
0: A od té doby to jsou švestky teda.
2: Jsme doma.
1: No a ty chlupáči.
0: To je chlupáči, tak nevím, tak...
1: Chlupatý.
3: Tak, o tom se asi nestuší mluvit tak ráno.
0: A vlastně to je vždycky, to je v těch dopravních servisech, na dopravních infolinkách v rádiu vždycky, kde stojí švestky, jo. Ahoj, tady kamion, nějak kamel, na příjezdu do Český třeba víte, tam grillujou, tak nohu s plynou, jsou tam švestky.
2: Pak na trojnožku.
0: Přesně grillovando, tady ve Vysokém Mýtě. Katy Perry, Hot and Cold, za chvíli další hity, tak a ať to teda nezazníme, jo, tak konec prázdnin, policejní akce samozřejmě, měření rychlosti, všude je taky školáci a tak dále, tak nohu s plynu, jo.
4: Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
5: Byla, to dobré začíná u nás.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Březová! Kdy je učitel za hvězdu?
13: Když vezme děti na Březovou. Březová!
12: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
13: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová!
12: resortbřezova.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
17: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
18: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
19: My jsme Hanka
20: a Marek
19: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
20: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
19: protože pro vás máme
20: marmelády bez cukru, jahoda,
19: malina,
20: mrnka,
19: švestka
20: nebo mango.
19: Ochutnejte si bez cukru,
20: bez chemie
19: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
21: Marmelády s příběhem.
22: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
23: Vážně? A co umí?
22: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
23: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
24: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze Jahodnici v ulici 9. května mezi křižovatkami s Doubeckou a Bezdrevskou probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné, jeďte jinudy.
25: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Nastav si na mobilu upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: pátek, 6 hodin 50 minut, Hit Radio v uších, dobré ráno.
1: Kdo si zakládáte na nějakých tradicích a nemáte rádi žádný odlišnosti, tak si teďka držte klobouky. Kdo nesedíte, tak se asi radši posaďte. Transgender pár se dočkal dítěte. Muž, který se narodil jako žena, porodil dítě ženě, která se narodila jako muž. Takže znovu, původní žena, která je teďka muž, porodila dítě původnímu muži, který je teďka v současnosti ženou.
2: To je slušný galimatián.
3: Jedna velká otázka visí ve vzduchu, co se narodilo?
1: No, to se rozhodnete prvé,
2: to si pak vybereš, to je moderní dnešní době, jo. Ale takže počkej, takže dítě odnosil a porodil muž, rozumíme tomu správně, který se narodil jako žena.
1: Ano.
2: A s partnerkou, která byla původně mužem.
1: Je to tak.
2: Já úplně si představte ten moment, když pak táta řekne, hele, když jsem tě rodil, tak mě u toho držela máma za ruku. Hlavně, že se mají rádi, no.
1: Jako bude to jednou celkem zajímavý rodinný příběh na vyprávění, si myslím.
2: Určitě, no. Ale bude sranda, až se dítě zeptá, jak vlastně přišlo na svět. No. Ale nechte to být. Lost Frequencies na Hit Radio v 6.50 na hezké ráno. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Poslední táborák léta? To jo, ale s basama. Pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětí v českých mateřských školách třetím rokem ubývá. Poprvé od roku 2013 jejich počet klesl pod 350 tisíc. Za poslední tři roky ubylo ve školách více než 21 tisíc dětí. Podle statistiků zatím stojí především klesající porodnost a úbytek má pokračovat i v dalších letech. Hackři ukradli osobní údaje až 9 milionů k zákazníků tří velkých anglických letišť. Útok zasáhl letiště v Manchesteru, East Midlands a londýnský Stansted. Zloději získali hlavně e-mailové adresy a další kontaktní údaje, k bankovním informacím se ale nedostali. Bezpečnost cestujících ani samotného leteckého provozu podle společnosti ohrožena nebyla. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, meteorologové před nimi vydali výstrahu. Platí od 2 odpoledne až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalový déšť. Podle meteorologů mohou být některé bouřky velmi intenzivní a objevit se mohou i supercely. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Dnes v noci začne platit omezení tramvají v obratišti spojovací. Potrvá do soboty 12. září. Opatření se dotkne linek 9, 11, 31 a 98. Zavedena bude náhradní autobusová doprava a zřízena nástupní zastávka spojovací ulici Hartigova přibližně 80 metrů za křížení s ulicí spojovací. Detaily najdeme na webu dopravního podniku dpp.cz. Ráno s teplotou kolem 18 stupňů, většinou polojasné, čekáme přibývání mraků, letní tropické hodnoty a přidají se bouřky nebo přehánky. Z Prahy Lucie Denková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90.
5: Se bouřky nebo přehánky. Z Prahy Lucie Denková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let.

0: vrátila zpátky po dovolený do práce. Ahoj, Jasmin.
1: Ahoj.
2: To je dobrý, jak říká Jasmin, ty mě vůbec nepřijde pátek, já říkám, že 4 dny v týdnu nebyla v práci.
0: Si na jeden den skočí do práce, to je dobrý, no to bychom brali všichni. A co byste mohli brát vy teďka další muzika? Za 100 let tím začíná další hodina, tak hezký ráno. Hit Radio.

0: Krásné ráno, zítra je 10 minut po 7. Kupujete ojeté auto, situace. Otevřete kaslík u spolujezdce a tam najdete dopis. A není to žádná servisní knížka, ale vzkaz, jo. Jmenuje se Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzin. Tohle je příběh, který se stal na Slovensku. To v jednom slovenském servisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele, jo. Doslova tam bylo, já to teda přečtu česky. Gratuluju, právě si dostal to nejlepší auto na světě. Jmenuje se Bublinka a je to rozmazlený Talián. Prosím, dodržuj tyto pravidla. Nikdy nepapala jiný benzín než Slovnaft Evo 100 Plus a Chevy Power Racing 100. Prosím měnit olej každých 10 000 km nebo jednou za rok. Je na to zvyklá a podotýkám, je to Talián. Je dost háklivá na to, co se jim leje do motoru, tak prosím, nikdy jí nedej nic jiného, než to, co tam má být. Když to dodržíš, nikdy tě nikde nenechá. Je spolehlivá, krásná a bylo to moje první auto. Tak doufám, že se k ní budete chovat jako k přítelovi a ne jako k věci. Děkujem a přeju vám spoustu šťastných kilometrů.
1: To je hezký, ale...
0: To je krásný.
2: No, při současných cenách tady z těch benzínů všech.
0: No, jasně, no. Bublinka papá, no. A mě by zajímalo, to je hezký, možná se vám to taky našlo, možná se taky něco takového někde našli, když jste koupili auto, ale spíš by mě zajímalo, kdybyste měli prodat vaše auto, nebo to, co jste prodali, to, co jste střelili tady do nejmenovaného bazaru, abyste za to dostali nějaký peníze, ať si už je další majitel, co by tam bylo, úplně to vidím, jo, hele. Tahle vrána žere litr voleje na 100, když se to ohřeje, debl by zařadit pětka, je to spravený jen tak na voko, aby to dojelo. Volej, tak ten teče všude, jsem rád, že jsem se toho vraku za ty prachy zbavil, upřímnou soustrast.
1: Kontrolku motoru ignoruj, ta svítí už 3 roky. Přesně.
0: Ne, to zamažeš fixou černou na tý palubce, aby to nebylo vidět. No tak co byste napsali vy? Vy jste prodávali někde auto vy dva tady?
1: Ne, ale když zapomínám na to první autíčko, tak by to přesně bylo tohleto asi s tou kontrolkou a že dvojka jde jenom přes sílu. Ať jsem ani hodný.
2: No já když jsem se zbavoval mý Felicie, kterou jsem podědil po tátovi, tak ta byla v tak zobošeném stavu, že jsme ji dali za přepis. Takže tam ani nebylo co psát.
0: Jo, prostě
2: odvezte to a...
0: Radši. No já přemýšlím, člověče, já jsem takový poctivák si jako myslím, no, že já když jsem se zbavoval auta, tak ono... Tak nějak fungovalo, jo. Takže ten vzkaz by byl docela v klidu. Tak pojďte nám, schválně nám dejte vědět, vy může to být anonymně, jaký vzkaz byste napsali budoucímu majiteli vašeho autáču současného, anebo toho, co jste prostě prodali, udělali jste z něj prostě, hele, večerní auto, voňavku, jo. Co by tam v tom vzkazu stálo? 100%, 101% upřímnost, budeme za to rádi. Pojďte nám to napsat SMS-kou na 777-937-777, nebo nám tu můžete hrát jako hlasovku. Přes WhatsApp za to budeme moc rádi. Teď muzika Dermot Kennedy, Kiss Me na Hit Radio 7.13, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 7 hodin, 20 minut, Michal Jasmin David, s vámi hezké ráno. Bavili jsme se tady o příběhu, v jednom slovenském autoservisu našli v ojetém autě z výkupu obálku, nadepsanou pro budoucího majitele. Bylo tam něco ve stylu, toto auto se jmenuje Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100 oktanový benzín. No a tak jsme se ptali vás, co byste napsali, jaký vzkaz budoucímu majiteli vašeho auta, ať už to, který teďka máte, nebo to, co se vám podařilo střelit a mnuli jste si nad tím ruce, že je konečně prý z baráku.
1: Lukáš tady poslal zprávu, ne, kterou vlastně on někomu napsal, ale měl jí tam on. Měl jsem v autě z bazaru na poslední stránce v servisce napsáno, to si pomohl, a smajlík.
0: Geniální. Taky píše Standa zdravím do rádia, tak musím říct, že já bych napsal pravdu, jelikož se mi to při prodeji osvědčilo, ale že vypadalo jako nové. I když mělo vady, udělalo taky své. O auta se starám líp než třeba o pracovnu. Mějte fajn ráno, děkujeme.
1: Další zpráva, ahoj noví majiteli, nákupem tohoto auta se ti dostal do ruky rodiny miláček, který byl vždy opečovávaný a dostal vždy servis a jen to nejlepší. 100 oktanové palivo, chovej se k němu taky tak a bude ti vždy dobře sloužit.
0: 100 oktanový palivo, to leze do peněz, no. Leze to do peněz. Taky Petr, ahoj, kdybych prodával svoje auto, i když vím, že se to nestane, protože to byl můj vysněný vůz, který vlastním už 18 let, je to stará Honda, která má 34 roku, tak tam by byl skoro stejný vzkaz jako u Bublinky.
1: 34 roku, to je hustý, no.
0: Taky tady mám hlasovku od Ládi.
2: Zdravíčko, šampioni, tak za mě by to bylo asi tohle. Byl jsem hloupý, když jsem to koupil, jsem chytrý, že to prodávám a v jaký pozici seš ty, se dozvíš po pár kilometrech. Ahoj, hezký ráno.
0: To je geniální.
1: To by mě pobavilo.
0: Ale stejně je to hrozný, že vlastně, když se nad tím zamyslíme, že v 99% případů, když prodáváme auto, tak je to proto, že už ti došly nervy s dotováním tý starý vrány, co? Tak vy, kdo se chystáte na prodej auta, tak udělejte si toho voňavku a vy, kdo se chystáte na nákup auta, tak ať dobře vyberete. A třeba před víkendem si uděláte radost, my vám uděláme radost další muzikou Imagine Dragons, taky Gigi D'Agostino a zvládneme i páteční dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
14: Xtreme Sale v online shop CZ.
15: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
16: tak Mironet! Klikni dvakrát!
18: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
19: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
20: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
19: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
20: Jirská kletba.
19: Tak přijďte.
21: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
22: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
23: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
22: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
24: tisku.cz. Náplně hned.
25: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
26: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
27: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v provozu v Chlumecké ulici na Praze 14, na místní silnici probíhají stavební práce, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
28: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz

0: Je přesně půl osmé. Právě teď vy posloucháte páteční Hit Radio. Tohle je snídaní šampionů. Za chvíli rychlá pětka, o co hrajete, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Školákům začíná v úterý nový školní rok, potrvá do konce června a děti během něj čeká celkem 6 prázdnin. První volno přijde už na konci října, kdy budou podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek. Po Beskydech se podle místních pozorování potuluje medvěd, šelmu měli lidé spatřit v oblasti Krásné a okolní obce proto vyzývají k opatrnosti. Odborníci ale upozorňují, že výskyt medvěda zatím není potvrzený a není důvod k panice. Non-stop prodejny bez obsluhy jsou v Česku stále populárnější. Coop jich provozuje už téměř 130 a každý měsíc přidává další 3 až 4. Velký úspěch mají hlavně v turistických oblastech, kde lidé oceňují možnost nakoupit kdykoliv.
3: Já jsem teda,
2: na začátku týdne jsme se tady bavili o tom, že budou v Německu autonomní taxíky. Ty jsi potom přišel se zprávou
0: autonomní traktory.
2: Autonomní traktory a teďka už i autonomní obchody.
0: Autonomní obchody. Co bude příště autonomního?
2: Spíš co bude kdo dělat? Jako to přestaneme všichni pracovat najednou, nebo? Asi jo, no.
0: Asi jo. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, kde můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
2: A přestaňte krmit.
0: Marpujte.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, 7.35, hezké ráno z Hit Rádia. Je tady rychlá pětka, dnes naposledy můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Rychlá pětka.
1: Jde o českou značku prémiových krmiv pro psy, taky pro kočky, mají vysoký podíl masa, pečlivě vybírají všechny suroviny a podporuje to krmivo trávení a zdravou srst, takže kdo si to vyhraje?
0: Možná Jirka z Milevska. Jiří, hezké ráno.
2: Hezké ráno i vám.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ty jsi nám napsal, Nero chce soutěžit, jinak vás navštíví osobně. Jak moc velký zvíře, jak moc velký pes to je, co?
2: Hele, no, 60 kilo, Rottweiler.
0: Rottweiler, no tak počkej, hele, tak asi vyhráváš. Tak máš to bez otázek dneska. Ne, dobře, Jirko, pojďme na to, 5 otázek tě dělí od výhry voucheru v hodnotě 4000 korun.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik čtvrtletí má jeden rok?
2: 4.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Na které světové straně vychází slunce?
2: Východ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Na které ruce nosí většina lidí snubní prsten v Česku?
2: Na levé.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má prostřední světlo na semaforu?
2: Oranžovou.
0: Ano. Hele, a poslední otázka a bude to Nera, jo?
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Prosím, to jsem rozuměl.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Jo, štěně.
0: Štěně.
1: Je to tak.
0: Jirko, vyhrál jsi pro tvého 60-kilového Rottweilera Nera voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových českých krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Paráda, moc děkuji.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak pošlete pak fotku s Neroušem, jsme zvědaví, jak mu to chutná. Tak Jirko.
2: Určitě pošlu.
0: Dobře, krásný pátek, gratulujeme, krásný víkend přejeme a ozvi se zase někdy. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, mějte se,
1: ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Last Good Night. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7.40 na Hit Radio. Vy nám děláte radost. Tam přišla krásná zpráva od Katky. Dobré ráno, píšu mimo téma, ale jenom vám chci říct, že vy všichni ve snídaní šampionu máte tak sympatický hlasy a jde z vás takovej vibe, že jste se pro rádio snad narodili. Káťo, děkujeme, za to můžou ty kafata asi po ránu. To bude těma kávama, ale moc děkujeme.
1: Moc děkujeme, jste dneska obecně jako nějaký hodný. Nicméně, kdo máte datovku, tak gratuluju. Stát vám právě vymyslel program na víkend, protože datové schránky mění adresu na datovka.gov.cz a my se kvůli změně budeme muset znovu přihlásit, že?
0: No, tady ty zprávy, vy, kdo máte datovku, nebo kdo máte dokonce dvě datovky, tak víte, že za poslední, já nevím, měsíc, dva, pravidelně přišla nějaká zpráva a já vždycky totálně infarkt, říkám, ježiš, a to bude pokuta a tohle, a teďka čekám z Rakouska, že přijde pokutička, trošku jsme se tam nechali uníst a na dálnici to je jedno, jo. A vždycky, datovka mění adresu a už vlastně mě to dostalo z toho stresu, že když něco přijde, tak to je v pohodě, jo. A takže se budeme muset znova přihlásit, jo, pravděpodobně teda. Tak to bude zajímavý, protože já teda si matně vzpomínám na anabázi s prvním přihlášením do datovky. A to byla teda zábava na pár dní, no.
1: Já už jsem párkrát byla jako na úřadě změnit si to heslo, protože opravdu nevím. Doteďka jsem ho měla tam uložený, takže v pohodě, ale schválně jsem si sem teďka najela. A není to tam, musím se znovu přihlásit, opravdu. Aha. Tak to je v háji, přátelé.
2: Já už jsem byla na poště třikrát, takže mě čeká asi další cesta.
0: Hezký. No tak to vy, kdo máte s heslama problém, třeba jako moje mamka, ta zapomíná pravidelně hesla, ona má, já nevím, Instagram, Facebook, a ona vždycky zapomene heslo a vytvoří si nový profil, jo. Takže Janak je na Instagramu třeba tak tisíckrát už. A já vždycky říkám, proč to nenapíšeš? No a nevím, no, takže prostě stejný profily, jo. Takže to bude opravdu zábavička, a jestli to teda budeme takhle dělat znova, tak si asi popřejme hodně štěstí, no. Za víkend bychom to mohli zvládnout, ne?
1: No, no.
0: datovka.gov.cz, nová adresa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
11: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
12: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
11: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
12: Jirská kletba.
11: Tak přijďte.
13: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
14: Co to zas po pájsku je za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
18: tisku levně.cz.
19: Náplně hned.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
18: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
18: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
18: Více na pop.cz.
19: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
20: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
21: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
22: Zase lítáš v oblacích.
23: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
22: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
23: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
22: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
23: Více o akci na
24: firmanazážitky.cz.
25: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty v hlavním městě. Opět houstne dopravní špička. Zdržení hlásíte z Benešovské, kde postojíte 12 minut. Potíže jsou i na nábřeží Ludvíka Svobody, v Revoluční a na Štefánikově mostě.
26: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
27: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Jeleni, celá smečka.
1: Ve starém křesle svět zůstal jako dřív.
0: Na Hitrádiu v 7.53, hezké ráno. Lenost lidstva dosáhla novýho vrcholu. V Číně vyrobili pojízdný záchod na dálkový ovládání. Normálně si ho můžete přivolat k televizi do obýváku. Hádejte, kolik stojí taková věc, za kolik si to můžete koupit.
2: Tak doufám, že raketu, jako, protože to je šílený.
0: Tak kolik?
3: 50 tisíc korun.
0: Dobře, co Jasmin?
4: 100 tisíc korun.
0: Skoro, 90 tisíc. 90 tisíc a tahle věc za váma přijede jako robotický vysavač. A je tady napsaný, že to je vynález pro majitele velkých domů, který jsou líní jít přes celý barák na toaletu.
2: Já nevím, jestli si pamatujete ten film nebo animák Volí s těma robotama, tak pak tam jsou ty lidi ve vesmíru a jsou tak tlustý, protože nic nedělají, jsou tam jenom na těch vozících. Vidíme to i v Americe už a já se děsím, že tam jednou fakt budem, když si nedojdem ani na záchod.
0: Tak to je ono, no.
3: Já teda z toho mám úplně jinou emoci. Jak si to přečíš, jak si říkám, co to je za blbost, ale pak si říkám, vole, to vlastně zase tak blbý není.
0: Víš, ale přijde na to volant, tam můžeš na tom jezdit do práce normálně. Kdyby se to mohlo jmenovat, třeba Maser a ty. Ale představte si v tu chvíli, kdy vám jako v záchod v půlce akce nahlásí třeba slabou baterku a řekne: slabá baterie, návrat do dokovací stanice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Vyťardo.
5: www.jninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
0: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend,

0: poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny zemního plynu v Evropě by během zimy mohly výrazně vzrůst. Podle analytiků mohou kvůli nízkým zásobám překročit 100 eur za megawatt hodinu. Evropské zásobníky jsou nyní naplněné z necelých 64%, loni to bylo 76%. Situaci komplikují hlavně omezené dodávky skapalněného plynu z Blízkého východu. Zloději ukradli ze španělského muzea téměř celý vzácný poklad z doby bronzové. Odnesli si 66 převážně zlatých předmětů v hodnotě nejméně 40 milionů korun. Celá profesionálně provedená krádež přitom trvala pouhé 4 minuty. Sbírka je považovaná za jeden z nejvýznamnějších prehistorických nálezů v Evropě. Moře u španělské Malagy se během jediného týdne ochladilo o téměř 13 stupňů. Teplota vody klesla z téměř 29 na necelých 16, což je srpnový rekord. Za prudkou změnou stojí vítr, který k pobřeží přivedl chladnější vodu z větší hloubky. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Na konci letních prázdnin začínají v Praze a Středočeském kraji platit běžné jízdní řády pražské integrované dopravy. Už od tohoto víkendu budou posíleny nedělní spoje metra a autobusů. Upravená trasa linky 158 zlepší dopravní dostupnost v oblasti Nových Letňan a největší změny pak čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. Všechny detaily přehledně na pid.cz. Ráno s teplotami kolem 18 stupňů, většinou polojasné. V průběhu dne čekáme přibývání mraku, přehánky a místy i bouřky. Odpolední teploty kolem 30. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů
0: s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, hezký ránko.
4: Krásný páteční ráno.
0: Snídaně šampionů.
7: Jsme tady kompletně, tady s náma i David. Čau, Dave.
8: Ahoj, dobré ráno.
7: Za malou chvíli příběh, jak můžete o jednu piko vteřinu přijít o 4000 korun. Vysvětlím za chvíli, teď muzika. A v běchách můžete o jednu piko vteřinu přijít o 4000 korun. Vysvětlím za chvíli, teď muzika. Alvaro Soler, La Cintura, tím začínáme. Hezké.

0: La Cintura, tohle Alvaro Soler a páteční Hit Radio. 6 minut po 8, hezké ránko. Mám tady příběh, jak jsem skoro přišel o 4000 korun během pikovteřiny. Já se pár dní zpátky ptám své dívky, jestli ještě potřebuje paměťovku, kterou jsem jí půjčoval, docela drahou paměťovku, a říká mi, mám na ní ještě fotky ze svatby, tak si je pak zálohuju a vrátím ti. Říkám, OK, tam to skončilo ten příběh, jo. Včera si vysávám auto, luxu auto, a vysavač zahlásil plnej pytel. Tak budu vysypat do popelnice a říkám si, hele, je tam dost věcí, tak to radši procedím přes ruku, jestli tam jsme nevysáli něco, co jako bylo doma, jo. A první věc, tyba, co na mě vypadlo?
1: Paměťovka.
0: Paměťovka.
2: Ale ne.
0: Moje paměťovka, ta drahá paměťovka, jo. Já na to koukám a říkám, to ne, to není možný. Tak jí mám takhle v ruce, říkám, tak holka, jsem rád, že se vrátila. Beru do ruky telefon, jo. Mě to ani jako nenaštvalo, mi to přišlo spíš vlastně jako vtipný na jednu stranu. A píšu SMSku. Ahoj, prosím tě, jak jsem po tobě chtěl tu paměťovku, jak tam máš ty fotky zálohovaný, jako kde je, jestli mi ji vrátíš.
1: Dobře ty.
0: Jo, takhle jsem začal.
2: Takovýhle hry.
0: A pak něco odpověděla a já, tak prosím tě, ty fotky měla zálohovaný ve vysavači. Počkej, jako geniální, ale zase já podle mě, to byl nejrychlejší přenos dat na světě, nevím, kdo to vycuc, ale to bylo, hele, 512 giga za vteřinu, to udělalo. Největší, nejrychlejší přenos dat, jo. Takže, tak jako vlastně vtipná historka a říkám si, asi každému z nás se někdy stalo, že vysál něco, co nechtěl. Jako věc, myslím, Jasmin.
2: Tohle,
0: co ty, Davide, stalo se ti, že jsi omylem vyluxoval něco, takhle, pojďme si zakázat slovo vysát, jo, že jsi vyluxoval něco, co jsi jako nechtěl?
1: Kromě ponožek asi nic extra.
2: Mně mizejí hrozně gumičky a holky, asi znáte ten pocit, když máte poslední gumičku a fakt jako se o ní strachujete, protože víte, že je poslední, a pak ji vysajete. Co je?
0: Počkej, gumiček tam bylo asi 30, no, a ty letěly. Říkám, tak to je za tu paměťovku. Gumičky nejsou, ne.
2: Gumičky.

0: fusky, a já nevím co všechno, drobásky. Jo, občas jsem tam nějaký cinkne, no, to je dobrý dát do prasátka pak, no.
1: No tak dejte nám vědět, co jste vyluxovali vy a o co jste třeba přišli, že jste jako to pak vyhodili a řekli jste si, a my jsme to asi vyluxovali tím vysavačem. WhatsApp 777937777, budeme rádi za hlasovku a budeme rádi i za klasickou zprávu. Teď hity David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio. We will

0: Čtvrt na devět, minuta na vrch, tohle je páteční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a za to jsme moc rádi, krásné ráno. Bavil jsem se o tom, že jsem nedávno hledal paměťovku, kterou si půjčila má dívka, říkala, že mi ji vrátí a já jsem ji včera našel sám ve vysavači, když jsem vysypával pytlik, takže paměťovka zachráněna. Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavače, těch zpráv teda, já nevím, tak pojďme na to.
1: Nějaký jsme vybrali, Tom píše, jako malej jsem vysál řetízek i s náušnicema a nikomu jsem to neřekl. Předloni prstýnek a dodnes je to promlčený.
0: To je ještě z těch jako milejších zpráv, jo. Máme tady hlasovku taky od Ivy.
2: Vysála jsem Lego, ale to není omyl, to je pomsta.
0: Chápu. Pojďme dál, taky tady je další zpráva od Marcely a už to začíná. Ahoj, dcera měla v pokoji puštěnýho křečka a vysávala. Asi nemusím psát, co se stalo. Křeček přežil, ale byl celý špinavý od prachu ve vysavači. Marcela.
1: To je strašný.
0: Tak jsme u zvířátek, no? Tak co tam máme dále, Smin?
1: Pavlína, Liberecko.
0: Tak Happy Tree Friends, co?
1: Tak to ne. Ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bydýlku.
0: Asi chápu proč. A ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka.
1: Tak kde jsou ty ochránci zvířat, pane bože?
0: Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, zvonek nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšimala si nás. S tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně...

0: spoření.
1: Možná činasky.
0: Možná.
1: 8.22, ne možná, ale zcela určitě. Za malou chvíli další parádní hity Lučenzo, Don Omar, Danza Kuduro na vaše páteční ráno, ať je o kousek lepší. No a vy, kdo nás ladíte na cestách, za volantem, v autě, v autobuse, v kamionu, tak poradíme, kde to stojí, přidáme aktuální dopravu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: 30 let tančícího domu.
8: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
7: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSM promění v jeden velký taneční parket.
8: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
7: Více informací na stránkách www.td30.cz.
9: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
10: Klikni! Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
11: tak Mironet! Klikni dvakrát!
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
17: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte bouračku v Černokostelecké ulici na křižovatce se Sazečskou směrem do centra Bourala. Vy osobní vozidla projíždějte s opatrností.
19: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
20: Hit Radio City.

0: Lučenco Don Omar, Danca Kuduro, je přesně půl deváté, posloucháte Hit Radio, dámy a pánové, tohle bude naprosto zlomový, přelomový, výjimečný okamžik, protože před námi je Davidův ranní update a bude to poslední ranní update. Kde je David Svobodný? Protože v pondělí už bude mít prstýnek, David se nám zítra vdává.
1: Je to tak.
0: Nebo žení, ne, spíš. Nebo sám něco neřek. Hele, takhle, Dave, jenom ještě než dáme ten update, jo, tak ty svatební přípravy, asi to není takovej kec, že 99% těch věcí zařizuje žena, že jo, ta nevěsta, protože na to, že to máte prohnatý ode dneška a všichni už tam makají, tak ty jsi ještě v rádiu, ještě musí z Prahy do Hradce, tak kdo jste z Hradce Králové, omluvte Davida, v sobotu bude tam rušno.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme na update. Ranní
2: update. Čas snídaně a večeře může podle nové studie ovlivnit délku života. Nejnižší riziko úmrtí měli lidé, kteří snídali mezi 7 a 8 ráno a poslední jídlo měli kolem 8 večer. Pozdější první jídlo bylo naopak spojené s vyšším rizikem. Ženy ve středním věku podle vztahové koučky před muži často skrývají své obavy. Při seznamování si například nenápadně ověřují, zda je muž připravený na nový vztah. Často také neřeknou, že se bojí srovnávání s mladšími ženami. Světoví výrobci alkoholu zažívají výrazný propad. Hodnota zhruba 50 velkých výrobců piva, vína a lihovin klesla od roku 2021 o 46%. Zajímavé ale je, že generace Z pije častěji než před 3 lety. Lidé napříč generacemi však pijí méně často a v menším množství.
0: Já si myslím, že vy v Hradci Králové teďka o víkendu tuhle statistiku pozvihnete. Jinak mě tak napadlo, až ty budeš teda jako ženáč, jo, tak jak budou vypadat ten ranní update a zprávy v pondělí, jo? S tím prstínkem. Ženy ve středním věku. Dejme hezkou svatbu, já se tam zítra stavím.
1: Stavím.
0: A kdo chcete, můžete přijet taky. Adresa? Hele, užij si to, aby si užijte další hity. Taylor Swift, dneska ráno zítra.

0: mohlo zlepšit ráno. Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life, 8.38. Dáváte si páteční hit rádio. Tohle je snídaně šampionů. Hezký ránko.
1: Jestli máte pocit, že se málo hýbete a chtěli byste zhubnout, tak zapomeňte na švihadlo, běhání, brusle, já nevím co všechno. Máme pro vás mnohem jednodušší způsob, a to sice zbalit rodinu na dovolenou, protože experti spočítali, že balení na 2 týdny k moři znamená neuvěřitelných 12 404 kroků. Jenom to zbalení
0: Myslím, že i zbalení partnera se tomu vyrovná, protože než někoho zbalíš, tak se taky docela dost jako nachodíš, jo? Ale tak dobře, takže balení kufru je jako, já nevím, vejšlap na nějakou horu třeba, jo? Ale tak to se týká spíš vás, jo? Protože pro nás chlapi je to spíš taková lehká chůze po rovině, protože my toho, jak se ví, moc nebalíme.
1: No, jak se ví, jen to přiznejte přesně.
0: No říkám, já se přiznávám, ale teďka si představ, jo. Představ si tu situaci, jak bys zareagovala Jasmin, kdyby jsme my dva spolu jeli na dovču, kdybychom byli pár, čistě teoreticky v nějakém paralelním vesmíru, jo, což se nestane. Kdyby jsi to zabalila, ten kufr úplně precizně, takhle
1: to bych to zabalila,
0: takhle
1: no,
0: bys potom skákala, že to nejde zavřít, úplně spocená a já bych přišel a řekl bych ti, miláčku, a dala bys mi tam ještě tu kosmetickou taštičku?
1: No tak nazdar.
0: Když nemůžeš, tak přidej. Tohle jsou hity za chvíli, tohle vám přidáme ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, staví se i Lady Gaga, hezké páteční ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Ahoj, my jsme Hanka
13: a Marek
12: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
13: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
12: protože pro vás máme
13: marmelády bez cukru, jahoda,
12: malina,
13: mrnka,
12: švestka
13: nebo mango.
12: Ochutnejte si bez cukru,
13: bez chemie
12: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
14: Marmelády s příběhem.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
15: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
18: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Bila Camembert 120 gramů v Bila klubu za 19,90.
17: Bila, to dobré začíná u nás.
19: Poslední táborák léta?
20: To jo,
19: ale s basama. Od pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
21: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Nezvlášť.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, tohle je Hit Radio snídaní šampionů. Tak co nám vykouzlí to počasí dneska, co?
1: Možná jste viděli, četli, slyšeli, že dneska dorazí do Česka velký bouřky a vichřice. A já mám na vás zásadní otázku. Já znám několik lidí, nebo spoustu lidí, kteří při bouřce vytahují elektroniku ze zásuvky. A já mezi ně teda nepatřím, tak se chci zeptat, jak to máte vy.
0: Ty jo, tak myslím si, že někdo se takový najde, protože to dělávala babička, ještě když žila. Si pamatuju, že když se poprvé zablízklo nebo zahřmělo, tak ona vytahovala ze zdi úplně všechno a pak byla ještě pro jistotu venku vyhodit pojistky, jo. Ale možná si říkám teďka, vidím to zpětně, že za to mohl ten kulový blesk, co jim proletěl barákem elektrikou před jako XX lety, ještě než jsem byl na světě. Takže možná tam to jako vzniklo, jo, ale asi, já nevím, možná není na škodu to vytahovat ty věci.
1: Tak zas máte potom takový nenucený detox, no, všeobecně, jako se všem všudy.
0: No jako aktivitu, že se to prostě vytáhneš, víš, kolik máš spotřebičů dneska doma, že jo. Tak opatrně dneska, co jsme koukali, tak ono snad to má být jenom v Česku, Morava a Slezsko by měla být v pohodě. Takže vy budete v vouzovkách asi v suchu, no a Česko prostě zmokne, no. Tak Pink, Natrus, Just Give Me a Reason, další hity pro vás na Hit Rádiu, hezké ranko. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Tohle jsou hity Two Colors, Safri Duo a Chris de Serendi Cynical 8.57. A to je taky poslední song páteční snídaní šampionů. Šampioni, tak jsme to zvládli. Zvládli jste to s náma, hlavně vy, tak za to děkujeme.
1: Bylo to s váma úžasný, děkujeme moc.
0: Mimochodem, dneska v 15 hodin začíná letošní poslední summer party. Ty nejlepší taneční pecky budeme hrát až do nedělního večera, tak si to rozhodně dejte. No a dejte si taky další muziku, kterou pro vás chystáme po deváté.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Užijte si víkend, dávejte na sebe dneska pozor.
1: A slyšíme se v pondělí v 6, tak ahoj.
0: Pa, pa, pa, ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí v Praze 9 v Českobrodské ulici ve směru do centra před nájezdem na Pražský okruh bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden pruh, počítejte se zhruba 10-minutovým zdržením. Na Nuselském mostě se krátce zdržíte ve směru do centra a 5 až 10 minut ztratíte při cestě směrem od Prahy na Chomutov mezi Evropskou a Aviatickou ulicí. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Pražští radní včera na mimořádném jednání řešili bike sharing. Schválili, že Praha bude další 2 roky nabízet lidem s kuponem na MHD a aplikací Pitlítačka možnost jízdy na sdílených kolech zdarma. Novinkou bude od příštího roku zvýšení počtu bezplatných 15-minutových jízd až na 4 denně. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu sněmovny. Předloha má snížit možnosti obstrukcí. Poslanecká vystoupení při navrhování úprav programů schůzí budou víc časově ohraničená. Sněmovna bude mít navíc širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Jezero, které vzniklo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí další povodeň. Může zasáhnout oblasti, které už před 2 dny poničil příval vody. Úřady přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Tenistka Nikola Bartuňková po druhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens. Dneska v Praze čekáme převážně polojasnou oblohu, později odpoledne mraků přibyde a postupně se přidají přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
9: Přejeme vám krásné dopoledne, Praho. Teď máme 2 minuty po 9. hodině. Odcházeli šampioni Michal s Jasmin a říkali, že tady zanechali jako skvělou náladu, ze které se nám bude dobře vysílat a že dneska je to prostě jako výborný den, jo. Tak jako já se tím budu řídit, nevím, jestli jste... Dominiku, ty jsi ráno viděl zatmění měsíce?
11: Já si myslím, že jsem vstával, jo.
9: No to jsem se chtěl zeptat.
11: Jakoby vstával, ale o dost později.
9: Hele, no, já jsem teda taky nevstal, jo. Takže no, tak vám můžeme říct, že to bylo asi hezký.
11: Nejspíš, jo.
9: Kdybyste měli nějaký fotky 777937777, blázni jste byli vzůr. No nic, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, to je taky vlastně optimistická píseň na dnešní páteční dopoledne. S tím začínáme za pár minut Gabry Ponte, nebo taky Hozier. Zkrátka velké hity. Přátelé, Praho, přejeme dobré páteční dopoledne. I got

Hezky z kraje dopoledne, vám popřejeme dobrý pátek, posloucháte Hit Radio City. Přátelé, jestli na dnešní večer ještě nemáte žádný program, já bych velmi pozorně poslouchal, protože já se o ten program můžu postarat, jo? Já vám ho klidně můžu zařídit. Máme 28. srpna a dneska večer můžete vyrazit na skvělý koncert Krhut a Kozub Čelákovice, jo? Zásadní akce, musím říct, že velmi příjemná. Bistro Hamburg v Čelákovicích dneska hostí Krhuta a Kozuba u Táboráku, jo? Kluci byli nedávno hosty tady u nás na Hit Radio, takže tak nějak jako od nich asi tušíte, co bude následovat, protože už je to dlouhých 5 let, co se dali dohromady a není to jenom o muzice, je to i o vyprávění, je to i o krásný příbězích, který oba dva jako mají úplně geniální a dokážou je skvěle vyprávět. A vy si můžete užít dnešní večer od 20 hodin v Čelákovicích ve společnosti Krhuta a Kozuba. Jo? Co pro to musíte udělat? No tak je to velmi, ale velmi jednoduché. Jo? Zásadní je, abyste měli dneska čas, abyste byli třeba někde z okolí Čelákovic, nebo jste byli ochotní tam dojet. Jo, to je zásadní. No a pak už jenom vytočíte 800 937 937, jo. Mám pro vás dvě místa na tenhle skvělý koncert Krhut a Kozub u Táboráku Bistro Hamburg Čelákovice. No a to číslo vytočíte právě teď, jo. Takže vemte telefon a jestli na dnešní večer nemáte program a chcete, abych se o něj postaral, není žádný problém. 800 937 937. 800 937 937. Nebojte se, nebudu vás trápit žádnou soutěžní otázkou. Prostě, kdo první zavolá, tak ten to bere. Tady jsou Coldplay.

0: Zkouším žít, to je politika. A hrajeme ji právě teď u nás na Hit Radio City. Tak Praho, přejeme dobré dopoledne. Už za chvíli vás vezmu do zoologické zahrady, samozřejmě tradičně před víkendem. Největší atrakcí je samozřejmě malý Džubulán, jo? Ale kromě jiného se tam slaví docela dost zajímavý takový mezinárodní den, na který vás upozorním za chvíli. Je to docela vtipný, takže i pro vás, který jste třeba přemýšleli o tom, že byste o víkendu vyrazili do zoo, hele, dobré tipy přinesu, no a hudebně. Už za pár minut. Sam Felt, Jonas Blue. Crying on the dance floor. A těch velkých hitů bude daleko víc.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
16: Náplně hned.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
17: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši
7: zlepši si náladu.

0: Hit Radio City, skvělé to hity a budeme v tom pokračovat za chvíli třeba s Edem Sheeranem anebo Blondie. A já jsem sliboval, že vás pozvu do zoo, tam samozřejmě můžete kdykoliv, jo. Nemusíte čekat na moje pozvání, nicméně o tomhle víkendu velice zajímavé zvířátko, na které to bude zaostřeno, jo. Dokonce bych řekl velice zajímavý hmyz a myslím si, že budu mít pravdu. Slyšeli jste někdy o kudlance? Předpokládám, že jo, a to z toho hlediska, že kundlanka se svým partnerem jako úplně nemaže, že jo? Pravda. Nicméně těch kudlanek je jako hodně, hodně druhů. A některé mají jako opravdu jako specifické vlastnosti, co všechno dokážou, jo. A právě na ně bude o víkendu zaměřena pozornost v pražské trojské zoo, což potvrdí i mluvčí Filip Mašek.
1: Už tuto sobotu zahájíme tady v Zoo Praha výstavu kudlanek. V galerii Gočárovy domy proběhne vernisáž ve 13 hodin a výstava potom potrvá až do konce září a bude zdarma k vidění ke každé vstupence do Zoo Praha. Na 30 druhů těchto fascinujících tvorů potěší návštěvníky. Vlajkovým druhem této výstavy bude kudlanka nábožná, jediný původní český druh kudlanky, ale zaujmou také exotické kudlanky, které svým zezřením připomínají třeba květy orchidejí, suché listy nebo dokonce Darth Vadera z Vězných válek.
0: Tak vidíte? Tak tohle všechno uvidíte v pražské zoologické zahradě. O tomhle víkendu, to je víkend kudlanek. Naprosto geniální. Tady jsou Blondie.

0: Ed Sheeran a za pár minut další velké hity třeba od Terezy Maškové s Markem Lamborou. Jsem před chvílí mluvil o tom, že v zoo o tomhle víkendu budou kudlanky. Ano, kudlanky nábožné a spousta jiných kudlanek, to platí. Ale zároveň taky platí, že stále ještě máte šanci vlastně využít letní scénu v zoologické zahradě, kterou připravilo vršovické divadlo Mana. A hlavně hrají tam absolutně oblíbenou inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Jo. A navíc je to vlastně divadelní hra, která krásně koresponduje s tou zoologickou zahradou, krásně koresponduje s celým tím areálem a je to jedna jako z mála divadelních her, která se hraje přímo takhle v areálu. Je to v areálu vlastně bývalého Slonince v rezervaci Bororo a je to totálně autentický prostor, jo? To znamená, že dostáváte divadlo ještě do dalšího rozměru. A kdybyste chtěli na vršovické divadlo Mana a na tohle představení, tak samozřejmě vstupenky jsou stále k dispozici, tak se určitě mrkněte, protože to stojí za to a ta letní scéna v zoologické se hraje vlastně do konce týdne každý večer. Takže vřele doporučujeme. Jak jsem říkal, další velké hity, včetně Terezy Maškové, za pár minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Když život prudce zastaví.
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
13: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
13: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
17: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
18: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
19: Hit Radio City.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Desátá hodina už se blíží. Máme pro vás připravené další zprávy, v nich třeba o nové škole, která bude v Praze. Podrobnosti vám přidá Dominik, ale ze všeho nejdřív se pojďme vrhnout na silnice a zkontrolovat to.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Nuselském mostě stále hlásíte zdržení při cestě směrem do centra, je krátké, maximálně 5 minut. A na Pražském okruhu máme nahlášeno zhruba 5 minut navíc ve směru na brněnskou dálnici, konkrétně mezi D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. V Praze 14 vyroste nová základní škola, a to na Jehodnici v ulici Uhostavického potoka. Pojme 540 žáků. Terénní práce začnou letos na podzim a první děti by do nové školy měly nastoupit v září 2028. Nové zařízení nabídne kromě učeben také jídelnu, tělocvičnu i venkovní areál. Zastupitelé Prahy 6 schválili zrušení soutěže na nové kulturní centrum v plánované dostavbě Vítězného náměstí a přípravu nového tendru. Jediná nabídka, kterou radnice v soutěži dostala, činila zhruba 1,25 miliardy, zatímco předpokládaná hodnota zakázky byla 800 milionů korun. Praha 6 se pokusí v novém řízení dosáhnout výhodnější ceny. Po vleklých zdravotních problémech dnes ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní fáze Evropské ligy. Červenou zvezdu Bělehrad včera porazili 5-1 po prodloužení. Postup do hlavní fáze konferenční ligy slaví Jablonec, který porazil Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení, na penalty vyhrál 4-3. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v konferenční lize skončil. Dnešek bude nejteplejším dnem týdne, v Praze naměříme 30 až 32 stupňů, má být převážně polojasno, později odpoledne dorazí víc mraků a postupně se vyskytnou přehánky, místy také bouřky i silné.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
9: Dobré dopoledne, tak jsme tady, přáteli. Takže 9:03 máme pro vás určitě lákadlo na to, že za chvíli tady mám City Quiz. Tradičně v tomhle čase i dneska si svištíme svoje mozkové závity a dneska to bude opět vteřinová ukázka. Jo? Podle toho, jak vám to prostě zapaluje, tak písnička, kterou jsme zkrátili jsme ji na jednu vteřinu, jo? Jsem zvědav, jestli ji poznáte. No, uvidíte za chvíli. Do té doby máme pro vás velké hity Imagine Dragons, jsou tady taky Eva Farná a její Perpetuum Mobile, anebo Top Loader. My jsme Hit Radio City, hezký pátek!

0: Dancing in the Moonlight. Top Londoner. A my jsme Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Tak co? Šli byste ještě na poslední chvíli na skvělý festival Hrady.cz? Že byste šli dneska a zítra, jo? Je důležité, abyste měli volno a abyste to měli někde, nebo byli ochotní to směřovat někam k bezdězu. Pak to dává smysl. Mám pro vás totiž mozkovou rozcvičku. Opět náš City Quiz, který prověří, jestli ten dnešní den vůbec stojí za to, jestli vám to zapaluje a jestli se ty mozkové buňky v hlavě tak nějak jako spojujou, jo? Protože vteřinová ukázka je fakt málo. Přesto věřím, že se to dá zvládnout. Dneska jsem vybral písničku. Pozor. Dneska jsem vybral písničku, která je hodně stará. Hodně stará. A dost lidí ani si myslím, že neví, že tuhle píseň složila zrovna tahle kapela. Takže bych řekl, že z celého týdne to dneska bude nejtěžší. A budete muset hodně přemýšlet. Jste připraveni? Pojďme to zkusit. Vteřina teď.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: A teď si říkáte, no jo, to jsem ale nestih vůbec. No jasně, no. Hele, nápověda je taková, že když se podíváte na hrady.cz na ten web, tak zjistíte, že tahle kapela patří mezi ty, které vystupují na hradech.cz. Což si myslím, že je jedna ze zásadních nápověd, jo, kdybyste ji potřebovali. No a já vám to pustím ještě několikrát, jo. Já jsem hodnej Kuba. Ta-ra-ta-ta. Asi to všichni máme v hlavě, ale teď nás potřebuje rychle napadnout, kdože to vlastně zpívá a co je to za písničku. A jestli to víte, tak vezmete mobil, napíšete 777-937-777 a to správnou odpověď, co je to za kapelu a jaká je to písnička, mi napíšete právě teď přes WhatsApp, SMS a nebo klidně nahrajte hlasovku. Protože kdo to zvládne, tak ten má dva vstupy na dnešek a zítřek. Hrady.cz, bezděs, poslední rozloučení s létem a Hrady.cz, jo? Hele, stojí to za to, pojďte se mnou hrát, já se vám postaram o víkendový program. A ještě jednou. Roboti.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: Tak nápověd bylo dost, ne? 777-937-777. Teď pište WhatsApp, SMS, berte telefon a správné odpovědi směřujte ke mně do studia. Za chviličku někomu z vás volám.

0: Without you. Právě teď, my jsme Hit Radio City, přátelé. Gratulujeme jedincům, kteří to dnes zvládli. Já jsem tušil, že to dneska nebude úplně jednoduchý. Jo. A chodilo tady jako spousta odpovědí, ne vždycky byly úplně správný, ale to tak je. Takže já musím poděkovat Honzovi, taky musím říct Markovi, že to zvládnul, Pavlínka to taky zvládla na jedničku, mám tady zprávu od Jiřiny, taky naprosto správně, Petr, Martin a Jitka, která to taky ví. Jitu, už hezké dopo.
1: Ahoj, zdravím do rádia.
0: Tak jak se máš?
1: A tak celkem to jde, no, konečně to z počasí trošku teplejší, ochladilo se, což bylo příjemný, ale až na ty bouřky, který trošku hrozí, tak si myslím, že fajn.
0: Tak důležitý je, že ty jsi říkala, že máš sice nabitý víkend, ale že to nějak zařídíš, jo? Protože hele, já myslím, že by byla velká škoda, kdyby ti to uniklo, protože to jsou VIP vstupenky na Hrady.cz, byť i kdybys tam byla třeba jenom na chvilku. Zásadní je, že mi musíš říct, co to teda bylo za kapelu, no.
1: Tak kapela byla Miraj a písnička Dítě robotí.
0: Ty nejlepší! Hele, a teď mi řekni popravdě, vzpomínáš si, že tuhle písničku Miraj zpívali?
1: Pamatuju, že byla to k jejich jako začátcí, tak no. Nějak, tak to byla dost velká petka. A vím, že dělali předskokana, tuším, nebo předkapelu na Krištofech a vím, že tuhle písničku hráli. Bylo to tenkrát v U2 aréně, kde jsem byla.
0: Ty krásou, úplně přesně, jako. Hele, já jsem teda, je pravda, že tady hodně lidí psalo Mandraže, jo, což je taky pravda, protože hudebně je to velmi podobný.
1: Podobnej jsou.
0: Jenomže prostě Mandraže na Hradech.cz už nenajdeme, kdežto Miraj tam samozřejmě jsou. Takže, užij si to, zvládni to, i když to máš Děkuju. Hodně na dnešek a sobotu prostě, ale já věřím, že se ráda rozkrájíš. Viď?
1: Rozkrájím.
0: Tak prosím tě, zůstaň mi ještě na telefonku. Dneska tě Děkuju nečeká moc. Nic jako těžkýho, pracovního nebo tak?
1: Je pátek, konec měsíce, uzavírání mest, ale to se podá.
0: OK, no tak hlavně jim nepřidávej víc, jo?
1: Děkuju moc.
0: A nebo můžeš tak jako po tajmu.
1: Jasně, tak, a jo. Sobě.
0: Hezký den a drž mi na telefonku, jo? Děkuju.
1: Děkuju.
0: No a další příležitost, jak společně s námi hrát City Quiz vždycky po 10. hodině a bude to i v příštím týdnu. Nebojte se. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Atención, señoras y señores!
0: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yesom!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jako mi dojímá.
9: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
9: Superstar od 2. září na Nově.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: takové vyznání, co se všechno dělo v prvním pražském bytě, ve kterém bydlela Kateřina Marie Tichá. Přesně o tom je píseň Byt 660. Slyšeli jste ji právě teď u nás na Hit Radio City. No přátelé, máme lekce po půl jedenácté. Víte, co to znamená, že už vlastně odpočítáváme pouhé hodiny, už jenom pár hodin. Jestli to počítám dobře, tak nám zbývají 4 hodiny a nějakých 25 minutek. Do té doby, než odstartujeme...
1: Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Ano, Summer Party, ta úplně poslední v letošním roce, protože prázdniny nám končí a my ještě připomeneme, že léto prostě stále je. A připomeneme to hudebně celý víkend. A hrát budeme třeba Galu, Free From Desire. Hrát budeme prostě ty největší letní pecky za posledních 30 let. Vybereme takový, který milujete. Vybereme takový, na který jste možná zapomněli. A zkrátka, když budete poslouchat celý víkend naše Hit Radio, tak to bude prostě léto jako vyšitý. Já doufám, že to vyjde částečně i s počasím, že by to dopadlo tak, že byste si pustili pořádně nahlas rádio celý víkend, poslouchali Hit Radio třeba někde na terase, k tomu si opejkali buřtíky, dali si nějaký výborný drink, prostě tak, jak léto má být. A když už máme ten téměř začátek školního roku a poslední prázdninový víkend, tak to prostě musíme udělat jako summer party. Takže začínáme dneska ve 3 odpoledne a ty největší letní hity hrajeme až do nedělního večera.

0: Na tuhle píseň mám jako velké vzpomínky Where Do You Go a No Mercy. Skoro až neuvěřitelný, ale rok 1996 a vlastně písnička, kterou já jsem měl na takový speciální kazetě, kterou pro mě někdo tehdy jako udělal, byla výběrovka, jo, jakože nahraný písničky, různě smíchaný na jednu kazetu. A já jsem ukazoval, jaký jsem machr na základní škole tehdy. No jo, jsou vzpomínky. No nic, tak No Mercy a klasické 90-ky máme za sebou a před námi třeba Alan Walker anebo Alvaro Soler. To všechno vás čeká už za pár minutek. Na Hit Radio City, dobré dopoledne.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Jirská kletba.
7: Tak přijďte.
9: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.
18: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
19: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Kdy je učitel za hvězdu?
7: Když vezme děti na Březovou.
3: Březová! Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
7: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
3: Březová! Resort Březová.cz.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Mendes. A za pár minut Alex Warren, anebo taky Avicii. To všechno vás čeká po 11. hodině u nás na Hit Radio City. Stále dobré dopoledne, víme, co se kde šustne, zejména v Praze a taky na silnicích. Je tu Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na magistráli je kolona ve směru na D1 od úrovně Florence, pokračuje k IP Pavlova. Ve směru od D1 se na magistrále krátce zdržíte na Nuselském mostě a po pojíždět zhruba 10 až 15 minut budete na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend patří.

0: prostě jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Bude 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Prázdninové jízdní řády v Praze dneškem končí. Zítra se vrátí standardní plný provoz. Nebude ale stejný jako před prázdninami, čeká nás hned několik novinek. Pokračuje mluvčí ROPIDu Filip Drápal.
3: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve Středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
2: Školní spoje vyjedou od úterý 1. září. Kompletní přehled změn najdete na webu Pražské integrované dopravy PIT.cz. Pražský magistrát rozdá na začátku školního roku prvňákům balíčky se školními potřebami. Děti v nich najdou sáček na přezůvky, pastelky, tušky, nůžky nebo dárkové předměty městských organizací. Balíčků bude zhruba 17 tisíc. Na valné shromáždění OSN v New Yorku pojede v září vedle prezidenta Petra Pavla i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. Macinka se podle něj zúčastní i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. Včera ho porazili 3-0 na sety a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. V pondělí večer čeká Češky osmifinále proti Švédsku. V Praze dneska naměříme 30 až 32 stupňů, má být převážně polojasno, později odpoledne a čekáme více oblačnosti a postupně se přidají přehánky, místy také bouřky i silné.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: No jo, tak pokračujeme poslední třetina pátečního dopoledne a taky vlastně, a teď si to uvědomuju, což je teda skandální, posledního prázdninového dopoledne.
5: To je smutný, viď?
4: To je strašný. Bože můj. Hele, a v pondělí se jde do školy, anebo až v úterý?
5: No v úterý by se mělo jít.
4: Takže ještě bude prázdninový dopoledne ještě v pondělí.
5: Vlastně.
4: Dobrý.
5: Vlastně jo, vidíš to, teda ano.
4: Nám spadl šutrák ze srdce, takže dobrý. To tak nic, berte to zpátky, máme pro vás skvělou muziku a za pár minut vám řeknu případ z praxe, moderátorské praxe, že usnout se dá opravdu kdekoliv, jo, klidně i v přímém přenosu. A možná k tomu přidám i nějakou vlastní historku. Uvidíme. Alex Warren je tady právě teď. Hezké dopoledne, Praho.

Gotye a Kimbran, jednoho času obrovský hit Somebody That I Used To Know. Za pár minut třeba Krištof a Dominika Alagia, nebo taky Adele, to všechno vám budeme hrát dopoledne u nás na Hit Radio City. Jeden příběh, který je jako opravdu jako velmi pěkný, je krásně lidský, je to příběh, který dorazil ze Spojených států, kdy moderátorka usnula v přímém přenosu. Byla to moderátorka, nebo stále je to moderátorka ranního vysílání, je ovšem matkou dvou malých holčiček, jo? Hned po porodu prostě krátce se vrátila do práce a pojďme si říct, že když máte dvě malé děti, tak ta péče vám dá prostě hodně zabrat, jo? Zejména po nocích, brečí to, neustále k tomu vstáváte, staráte se, od nevidím do nevidím, no a pak už vám nezbývá příliš energie na to, abyste dorazili třeba do práce a když už tam přijdete, občas to prostě na vás padne a potřebujete si odpočinout. Na konci července se to stalo přímo ve vysílání, v živém vysílání, kdy i diváci mohli zahlédnout, jak si na chviličku zdřímla. Ale to je hezký, jo? Tam se stalo to, že ona samozřejmě čte zprávy, je tam na obrazovce, pak se to přepne třeba na jiného moderátora do vedlejšího studia, který čte počasí a pak se to třeba za, já nevím, 90 vteřin zase vrátí zpátky, jo, ten obraz. A ona samozřejmě mezi tím, co nemluvila, tak měla nějakou prostě minutku a půl možnost tak jako si lehce zdřímnout a normálně jako usla teda úplně tvrdě, až jí teda museli pak jako probudit tím, že do ní někdo žduchnul. Ale nebojte se, nikdo ji nevyhodil, všechno zůstalo v naprostém pořádku, dokonce se za ní ta televize postavila a diváci si vlastně získala, nebo diváky si získala i díky tomu, že je prostě úplně normální, že tohle se tak nějak jako děje každému. Ano, vzpomínám, že i já jsem jednou o víkendu v sobotu ráno zaspal ve vysílání. Bylo to moc hezký. Řekl jsem, že 7 hodin, pak jsem usnul a najednou bylo 8.30. Mezitím samozřejmě rádio tak nějak jako hrálo, ale určitě ne tak, jak mělo, jo. Dodnes na to vzpomínám, no, tučná pokuta potom byla tučná. Tady je Bob Sinclair a Love Generation a za pár minut slibovaní Krištof, anebo taky Adele. My jsme Hit Radio City, dobré dopoledne.

0: Ano, Adele a její Set Fire to the Rain, to je skvělá muzika, kterou pro vás máme přichystanou, nebo vlastně přichystanou, ona už odehrává. Ano, a co je přichystáno? Třeba One Republic a Stop and Stare, a nebo Taylor Swift, a nezapomeňte, že už se nám blíží naše summer party. Vlastně zbývá nějaké 3 hodiny a 35 minut, než to ve 3 hodiny celé odstartujeme, a celý víkend budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let, tak rozhodně buďte s námi.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý. Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysprýběhem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
1: 30 let tančícího domu.
12: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
1: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
12: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
1: Více informací na stránkách www.td30.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Když život prudce zastaví...
18: Zase jsem jí našel v tramvaji.
19: A vy jste všichni rodina?
18: To nejsme.
17: Vždy je dobré mít se koho chytit.
18: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
17: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Taylor Swift, absolutní hvězda současnosti. A pozor, prý něco naznačuje. Nikdo teda neví, co to znamená, ale něco jo. Objevily se zprávy, je to, no ani ne týden, co budova Empire State Building se rozzářila zeleně a její zpráva potom na síti X zveřejnila fotku s nápisem What's Happening, čili co se děje. Ovšem, ta velká písmena přitom odpovídaly iniciálům zpěvačky, jo, What's Happening. Ještě předtím se na neznámé zdi objevilo taky zelené logo TS, tedy Taylor Swift, pravděpodobně. Vyfotili to fanoušci, no a stejný symbol se od té doby prý objevil i na dalších místech v různých městech po celých amerických státech. Zajímavý. Prý font ani rozvržení neodpovídají žádnému z předchozích alb Taylor Swift, což jenom podpořilo spekulace, že vlastně by možná mohla přijít nějaká nová éra, možná by mohla přijít nějaká nová deska. Je to zvláštní, protože teprve loni vydala Taylor Swift svoje album The Little of the Showgirl. No a možná, že tohle znamená, že materiálu má dost a klidně by mohla znova vydat novou desku. A nebo to vlastně znamená taky něco úplně jiného. Jo? Akorát nikdo neví, co se děje. A dokonce otázka je, jestli to TS má opravdu spojitost s Taylor Swift, ale pravděpodobně jo, jo. Takže Amerika to řeší a je dost možný, že ohledně Taylor Swift se v nejbližších dnech dozvíme něco opravdu velkýho, ale zatím teda jenom v náznacích. Já jsem vám sliboval, že pro vás máme summer party, už se na ní pomalu, ale jistě chystáme. Začne to celé dneska ve 3 hodiny odpoledne. A tohle, tohle je letní pecka. Bonnie M a Rehab a jejich Sunny.

0: Miles Smith a taky Hit Radio City. Doufám, že jsme dneska jako zvládli to dopoledne a myslím, že celkem bez ztráty kytičky. Za chvíli tady 12. hodina. No a ode mě samozřejmě přání hezkýho víkendu, jo? A myslím si, že se vydaří. Tohle je muzika, kterou uslyšíte ode mě ještě do 12. hodiny. Tohle jsou Činasky. Potkal jsem tě po letech. Mimochodem, přátelé, kdybyste náhodou z Prahy dneska měli cestu daleko, až do Moravského Krumlova, tak tam hrajou Činasky a můžeme se tam vidět, protože dneska budu doprovázet mluveným slovem. Takže Moravský Krumlov dneska. Tahle písnička tam podle mě taky zazní. No a ode mě úplně všechno. Za chvíli Káťa Pechová a naše srdcovky. A společně, abyste se připojili, tak zase v 9. Ahoj!
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.

0: sláva nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Hit Radio City.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu. Hit Radio.
12: Potkal jsem tě zase

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Praze 5 ve Strahovském tunelu směrem na Troju bourala dvě osobní vozidla, počítejte se zdržením. A na Pražském okruhu máme hlášené zdržení směrem na D1 od úrovně D5 k Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Před námi je poslední prázdninový víkend, na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
11: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
2: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali od počatí. Česko pošle Nepálu humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. 2,5 milionu korun rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy v oblasti u hranic s čínským Tibetem, které si vyžádaly stovky obětí. Stovky dalších lidí jsou pohřešovány, včetně cizinců a poutníků. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odkládá. Tým Boleslavy postihlo hromadné infekční onemocnění. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. A teď ještě něco z regionu. Pražští radní včera na mimořádném jednání řešili bike sharing. Schválili, že Praha bude další dva roky nabízet lidem s kuponem na MHD a aplikací Pit Lítačka možnost jízdy na sdílených kolech zdarma. Novinkou bude od příštího roku zvýšení počtu bezplatných 15-minutových jízd až na 4 denně.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Teď má být většinou oblačno, později odpoledne a večer čekáme zataženo s přeháňkami, místy bouřkami, lokálně i silnými. Teploty do 32 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, dámy a pánové, krásný pátek, 11:02 s vámi Kateřina Pechová a další srdcovky. I dnes to máme nabité. Lucie, Alcazar, U2, Ace of Base. No a hned na start taky Calvin Harris. A protože je pátek, tak taky důležitá otázka. Ready for the weekend?
0: Hit Radio City.
1: Na to se totiž ptá Calvin Harris. A ten vás na ten víkend rozhodně připraví. Tak jdem na to, první dnešní srdcovka.

0: Trénink na víkend společně s Calvinem Harrisem. Posloucháte Hit Radio, to byla naše první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ale teď trocha romantiky, jo. Přesuneme se do roku 98 za švédskou skupinou Ace of Base. A tenhle song je totiž o úniku z šedé a únavné reality všedních dnů. Jo, takový ten čtvrtek třeba, tak už jsme z něj unikli, že jo. Pátek už je lepší a cílem je dostat se do vysněného romantického světa. A údajně stačí zavřít oči. Tak uvidíme, ale mělo by to klapnout, jo? S touhle další srdcovkou společně unikáme všedním dnům. Ace of Base, Travel to Romantis. Zavřete oči a užijte si to.

0: Naprostá pecka. YouTube, Where the Streets Have No Name v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Naše druhá srdcovka z roku 87. Mimochodem, práce na tomhle songu byla tak komplikovaná a frustrující, že údajně v jednu chvilku chtěli celý ten pás s nahrávkou smazat. No tak jsme rádi, že to neudělali, páč, je to jedna z nejvýznamnějších hymen rockové historie a je taky neodmyslitelnou součástí koncertů kapely. No a taky za ní získali Grammy, jo, tak to by byla asi škoda to smazat, že jo. My se teď přesouváme dál. Původní song z roku 81 určitě znáte. Human League, Don't You Want Me, jo. Se ale, že i coveru se vede. A tak se to stalo právě s tímhle songem, protože v roce 2002 se o něj postarali Alcazar. To už se přesouváme do žánru nu disco a eurodance. A je to skvělý. Další dnešní srdcovka Alcazar, Don't You Want Me?

0: Tomuhle songu už je 28 let. Lucie a Panic na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Naprosto legendární song, kdo by to neznal. Doufám, že jste si zaspívali příjemně, ideálně. No a to už je skoro všechno. Je to tak, 5 srdcovek a jedna chybí. Která by to mohla být? No je to ta vaše, to je jasný. A protože pátek, tak je to narozeninová srdcovka. Jo? Abychom to měli jednodušší, napište mi rok narození. Rok narození, ideálně váš samozřejmě, ale pokud chcete někomu jinému, jo, k jeho roku popřát, můžete, nechám to na vás. Každopádně 4 číslovky, rok narození, ideálně se k tomu prosím podepište. No a já vyberu jeden song, který v té době trendoval, který v té době byl ten zásadní. A ten si dáme, co? Tak pište 777-937-777. A už za chvilku připomínka, že už jenom měsíc a budeme muset budit frontmana Green Day, k tomu taky Shakira.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: nebo klasický twister nebo zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte twister nebo zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC. Oh,
2: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Day, Wake Me Up When September Ends. Posloucháte Hit Radio a je čas.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je čas na vaši narozeninovou srdcovku. Řekla jsem vám, poprosila jsem vás, abyste mi napsali rok svýho narození. No a na základě toho jsem vybrala jeden song. Dámy a pánové, rozhodla jsem se vyrazit do roku 1965 s Jolanou. Joli, to byl rok. Můžu ti říkat Joli? No, bránit se nemůžeš. Každopádně, dámy a pánové, jako takhle, neskutečný rok, jo. Páč, teprve vznikly kapely jako Pink Floyd nebo Scorpions. Což je hustý. Tyhle kapely byly v té době v plenkách, ale jinak velmi silný rok, jo. Beatles, jo, to je jasný. No a taky Valící se kameny. Ty, prosím vás, totiž dominovali s jedním naprosto legendárním songem. A ten si právě teď dáme. Říkám, že to byl silný rok. Poslední dnešní srdcovka. Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Jdem na to.

0: Temper City a Self Aware, posloucháte Hit Radio. A pozor, nadržený delfín. Já si nevymýšlím, prosím vás. Tuhle ceduli opravdu teď jste mohli týden potkat na pláži ve Francii. Ta tam bránila vlastně v koupání turistům i místním. Radnice totiž měla obavy, že se 3metrová rybka v období páření bez partnerky pokusí o zblížení se s někým z lidí. Což možná zní bizarně, ale je to tak. Dokonce, prosím vás, je to naprosto šílená statistika, ale je to tak. Je mnohem větší nebezpečí, že se o vás fyzicky pokusí delfín, než že vás sežere žralok. Tak opatrně na tyhle vysmátý bestie. Čeho se bát nemusíte, to jsou naše další hity. Za chvilku Linkin Park, taky Ray Dalton, nebo opět a Radeček.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý a budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Atención, señoras y señores!
16: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
15: Stres.
16: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
15: La Tropical!
16: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
15: Yes,
16: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
15: Awarashar!
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
18: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Ray Dalton a Blood Running těsně před 13. hodinou. Za chvilku další hity, čekají nás Vet nebo Dua Lipa. A teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou při cestě směrem na D1 mezi D5 a Ořechem. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 je kolona zhruba na 10 minut mezi 18.5. a 25. kilometrem ve směru na Brno. No a na D1 se zdržíte také mezi 76. kilometrem a 85. ve směru na Brno. Tady je to na zhruba 25 minut navíc.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během nadcházejícího víkendu navýší kapacity vybraných spojů. Kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
12: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
1: Česko má se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Prioritou je si je udržet, řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. V roli chce klást důraz na konkrétní projekty, jako jsou obchodní dohody a investice. Tenistka Nikola Bartuňková po druhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Od západu čekáme postupně v Čechách večer i na západě Moravy přibývání mraků, přidají se také postupně přehánky, místy bouřky i velmi silné, později budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty většinou 28 až 33 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině a hlavně i pátek. Doufám, že vás čeká volný víkend. O soundtrack se vám postaráme právě teď. Imagine Dragons. Gimme, gimme, gimme.

Nádherná věc, co? Vet, love is all around, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme pátek, to je super věc, jo. Blbý je, že do Česka mají dorazit velké bouřky a vichřice. Oni neustále tu výstrahu navíc rozšiřujou. Teď zrovna v jižních Čechách budou brutální bouřky, jo. Blbý je, že je to ten typ bouřek, kdy ani meteorologové moc neví, jak moc, kde, jestli vůbec, kdy. Takže je to taková trošku ruská ruleta s bouřkou. Je to něco mezi tím, bude u vás brutální bouřina, anebo se taky budete slunit venku s drinkem, jo. Ráda bych vám dala podrobnější info, ale nemám. Doporučuju se koukat na radary, to většinou je relativně spolehlivý, no a preventivně schovat domů, co je vám drahé. Pokud vás partner tenhle týden naštval, nechte ho venku, je to tak. No a nic, budem si držet pěsti, ať nás to nikoho neodfoukne. A dáme si k tomu tuhle pohádku. Nickelback a Lullaby.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. Posloucháte Hit Radio. Jestli jste měli těžký týden, tak v překladu by to mohlo být rum, rum, rum. Přeju krásné páteční odpoledne. Prosím vás, kontrolujte si účtenky, když odcházíte z restaurace. Můžete tam narazit na poměrně překvapivé pokyny. Aha, to se stalo, prosím vás, jedný paní, která žije v Itálii, jo. A zašla si do restaurace. Normálka, nic tak divného, a požádala číšníka, takovýho mladíčka, že by chtěla svoje vajíčka víc propečená a bez salátu. To je poměrně jednoduchý pokyn, že jo, to není nic tak jako drastického. Tak prosím vás, obsluhujícího to rozhodilo natolik, že připsal do poznámky, kromě dobře propečené a bez salátu, ještě větu, tohle mě naštvalo, připal ta vejce a naplivej do nich. A to poslal kuchařovi. Řekli byste si, no tak, oni si mezi sebou určitě o nás povídají často. Blbý je, že číšníci potom zapomněli tu poznámku vymazat a paní si to tak přečetla u platby. Tak prosím vás, zdravíme všechny do gastra, pozor na tuhle chybku, no a vy si čtěte účtenky, očividně je tam spousta zajímavých detailů. Mňam, mňam, mňam. Do uší další hity Neil Diamond a Two Friends nebo Indila. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Co to zas Popaj skuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
14: Jedině v outletu Pop Airport.
13: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
14: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: Více na pop.cz.
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu! Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí.
18: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
19: firma na zážitky
18: CZ.
20: Klikni!
21: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
20: tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude...

Dirty Dance, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A pojďme si říct, že jsme nejen národ hokejistů, ale taky jsme národ tenistů. Jo, minimálně tedy máme fakt silnou reprezentaci, prostě pozbíráme po světě, co jde, jo. Je to naše dovednost a co víc. Tak teď se nám do Česka vrací tenisový svátek a to Davis Cup. Je to tak, po 13 letech se vrací Davis Cupový tým do O2 Areny. V pátek 18. a v sobotu 19. září se utkají tady v Praze se Spojenými státy americkými. Loni jsme je porazili, jo, to bych chtěla podotknout. A před těmi 13 lety, když se tady Davis Cup hrál, tak jsme taky vyhráli a navíc jsme to tehdy vyhráli celý. Jo. Bude to velkolepá podívaná, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menšvíkem a Tomášem Macháčem. Takže prostě fantastický tenis. Jo. To tam jako není o čem. Pokud byste to chtěli zažít, tak lístky jsou v prodeji. Detaily najdete na outuarena.cz. Myslím si, že tohle je něco, co chcete aspoň jednou zažít naživo, ne v televizi, ale pěkně na vlastní oči, jo, a teď jedete hlavou doleva, doprava, myslím si, že to bude neskutečný zážitek, tak pokud to chcete vidět, ještě máte šanci. No a do uší už vám míří tahle pecka. Znalci už samozřejmě vědí, tohle je totiž DJ Bobo a Everybody. Tak jdem na to a hezký pátek. Is what I'm living for.

0: Damiano David v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A prosím vás, tak co, viděli jste ho? Zatmění měsíce samozřejmě, to bylo vidět totiž dneska ráno. Respektive bylo vidět, no. Jako někdo ho možná viděl, myslím, že většina republiky viděla mraky, případně měla měsíc někde za horizontem, těžký slovo. Každopádně na nějakou chvíli by to snad mělo být z té nebeské podívané všechno, prosím vás. Proč to říkám? No jakože teď už nemusíte čekat na tu dokonalou chvilku, kdy bude něco možná trošku vidět na nebi, jo. Teď už můžete zase normálně koukat do země nebo do telefonu, klidu. Uší k tomu další hity, za chvilku Depeche Mode nebo BB Rexa, tak buďte s námi.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
11: www.jonointeriér.cz.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
15: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
18: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
19: Pak hrnky, flašky, kufříky
18: vyměním za kuponky.
19: Škola volá!
20: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
21: Březová!
22: Kdy
11: kdy je učitel za hvězdu?
21: Když vezme děti na Březovou.
22: Březová!
11: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
21: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
22: Březová!
11: resortbřezova.cz.
23: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: BB Rexha a Faithless v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Eva Farná nebo Fergie, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, ve Kbelské ulici počítejte s kolonou ve směru na Hloubětín, na Pražském okruhu zůstává kolona mezi D5 a Ořechem a zdržení jste nahlásili i na jižní spojce na úrovni Záběhlic směrem na Černák. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Začátek nového školního roku už je za rohem, kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. Pokračuje Angelika Gergelová z Unie rodičů.
13: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu, dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden pro vás, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
1: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům i aktivní zapojení rodičů do školního dění, třeba při společných projektech a akcích. Restauracím v Česku letos v červenci meziročně vzrostly tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Po vleklých zdravotních problémech ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho 53-letý syn Hákon. A teď ještě něco z regionu. Tramvaje od zítřejšího rána neprojedou Olšanskou ulicí. Výluka mezi zastávkami Olšanské náměstí a nákladové nádraží Žižkov potrvá do 10. října včetně. Už dnes zhruba půl hodiny před půlnocí začne výluka v obratišti spojovací. Tady bude provoz tramvají přerušen do 12. září do ranního výjezdu.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Teploty dneska v Praze do 32 stupňů, později odpoledne a večer čekáme zataženou oblohu, přidají se přehánky, místy bouřky, lokálně budou i silné.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi Kateřina Pechová a za chvilku troška toho hazardu.
14: I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

give you my heart if you tear it apart. No, I'll

0: Tohle jsou Eva Farda a Miraj, posloucháte Hit Radio a jak jsem slíbila. Dámy a pánové, je to tak, už se to blíží další a poslední kolo dokonalé desítky. Ono už totiž navíc jenom 3 dny trvá to epické léto na Orlen. Máte tam možnost tankovat efektu se slevou 1 korunu na litr, taky prémiovou barvu se slevou 2 koruny na litr. No a navíc s aplikací každé pondělí a s tankartou celé prázdniny, jo. No takhle, a u nás si tankartu Easy můžete nabít až na 10 000 korun a nebojte, to potrvá, dokud to prostě nevyužijete celý, že jo. Navíc se tam můžete skvěle občerstvit, dát si letní drinky, jo. Hele, mají toho spoustu a vy ještě k tomu máte možnost si na to vydělat. 10 táců ve hře, 10 otázek. S každou správnou odpovědí máte 1000 na kartě. Jediný, co teď musíte udělat, je volat na 800 937 937. Ten, kdo se dovolá jako třetí sem ke mně do studia, má šanci si natankovat na tankartu Easy. Tak pojďte na to, těším se. Sunrise Avenue a Hollywood Hills k tomu do uší.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Poslední šance vyhrát, poslední šance nabít svoji tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. A na telefonu Vašek. Vašku, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Dobrý den, ahoj. Jo, dobrý, tak skončím za chvíli v práci, takže...
0: Takže pohoda.
2: No, už jo.
0: Čeká tě volný víkend?
2: De facto jo.
0: De facto jo. Jo, no tak, takže nějaký jenom domácí práce lehký.
2: Jo.
0: Vašku, před tebou stojí jednoduchý úkol. 10 otázek, 10 jednoduchých odpovědí. V podstatě je to úplně jako primitivní záležitost, jo. Věříš si na 10?
2: Nevím, asi ne.
0: Ale no tak, takhle negativně nebudem začínat.
2: Řekni, no,
0: řekni, věřím si na 10.
2: Tak věřím si na 10.
0: Výborně, Vašku, vidíš, to je ten správný přístup. No tak jo, tak jdeme na to. První otázka. Kolik barev má klasická černobílá šachovnice?
2: 64. Jo,
0: nevadí, Vašku, to je v pohodě. Druhá otázka. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Ano, výborně. Třetí otázka. Kolik hráčů jednoho týmu je na hřišti při basketbalu?
2: Jednoho týmu?
0: Mhm.
2: 5.
0: Ano, výborně. Čtvrtá otázka. Kolik měsíců v roce má přesně 28 dní?
2: Všechny, 12.
0: Přesně 28, bohužel. Ne. Kolik divů měl podle tradičního seznamu starověký svět?
2: 7.
0: Výborně, ano. Další otázka. Kolik bodů má nejvyšší běžné hodnocení na stupnici od 1 do 10?
2: 10.
0: No jasně, nenechal se nachytat. Kolik základních světových stran máme?
2: 4.
0: Ano, výborná práce. Kolik měsíců tvoří polovinu roku?
2: 6.
0: Výborná práce. Kolik políček má jedna řada klasického sudoku?
2: 9.
0: Výborná práce, Vašku, jedeš jak drak. Kolik členů má skupina, které říkáme trio?
2: 3.
0: Ty jo, Vašku, jako pustý. Počkej, jo, a to tady musí, asi dělám čárky během toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tisíc na tankartě Easy, Vašku.
2: Díky, to je krásný.
0: Fuf, byl jsi nervózní?
2: Byl, a ještě jsem teď.
0: Hele, Vašku, každopádně, nedivím se ti, ono, ta první otázka, tam se nám to trošku, ale hele, i tak.
2: No, to je úplně prostě šachy, tak vidím celou šachovnici, prostě 8x8
0: Ale vlastně jsi to spočítal skvěle jenom, no, ale hele, vůbec nevadí, pak jsi se rozjel, neskutečná práce, Vašku, 8 táců na tankartě Easy, já ti moc gratuluju.
2: Díky moc, díky.
0: Vašku, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, naschle.
0: Wow, to byla jízda. Dámy a pánové, a ano, to bylo všechno, ale nebojte, my si zase něco vymyslíme.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Friday I'm in love, to jsou Cure v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. No, prosím vás, jsem narazila teď na takovou zajímavou informaci, jo, že je dneska den červeného vína. To je náhoda takhle v pátek. Jasně, červené víno je spíš do těch podzimních, zimních měsíců. Naštěstí pro nás, dneska má začít pršet, má se zase ochladit. Perfektní kombinace, jo. Sklenka červeného, pěkně rozvoněná, za okny prší, možná taková svíčička jedna. Nechci vás vůbec k ničemu nabádat, já jenom, že to zní fantasticky. Tak kdybyste náhodou ještě neměli program na večer, tak tohle nezní vůbec špatně, co? Hrát vám k tomu budeme fantasticky, to slibuju. A už za chvíli třeba Liam Payne, Rita Ora nebo Disturbed.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozbary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: 30 let tančícího domu.
8: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
7: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
8: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
7: Více informací na stránkách www.td30.cz.
9: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
10: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
13: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
3: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
2: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšimla si nás. Jsme, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka a projedeš normálně.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Liam Payne, Riťa Ora, posloucháte Hit Radio, krásné páteční odpoledne. A ano, pátek a ano, asi se na nás ženou bouřky, ale nás to nezastaví. Dámy a pánové, už nějakých jenom 23 minut do startu poslední letošní summer party. Je to nádherný, ale ano, už za chvilku se náš éter zaplní těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Takže ať už jste vyřízený po tom pracovním týdnu, nebo vás třeba ještě dneska práce čeká, anebo jenom potřebujete zapomenout na ty mraky, co jsou nad náma, tak ty nejlepší letní hity, ty to dokážou. Startujeme ve 3 a budeme pokračovat až do nedělního večera. No a abych vás na to trošku navnadila, tak právě teď je tu.

0: Pokáč a Solitér v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Pomalu se s vámi loučím, spolu se uslyšíme, ale ještě večer v 18 hodin. Ano, ty nejlepší letní songy celý večer. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo? Vy to radio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale uši budete mít jako nový. Poslouchejte.
1: Hit Radio City.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Ahoj, my jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
10: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
9: protože pro vás máme
10: marmelády bez cukru, jahoda,
9: malina,
10: mrnka,
9: švestka
10: nebo mango.
9: Ochutnejte si bez cukru,
10: bez chemie
9: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
13: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
12: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržíte se na dálnici D5 před Prahou, následně kolona přechází na Pražský okruh a končí u Ořechu. Na jižní spojce počítejte při cestě směrem na Černý most se zdržením od Spořilova. Na Nuselském mostě je kolona ve směru do centra, kolony hlásíte taky ve Vilznově ulici v obou směrech a v Radlické je zdržení od metra Radlická směrem na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Kdy je učitel za hvězdu?
6: Když vezme děti na Březovou. Březová!
5: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
6: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová!
5: resortbřezova.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Rozsáhlá rekonstrukce Plzeňské ulice v úseku Mozartova pod Kotlářskou míří do finále. Dneska kolem 9. večer začne odstraňování dopravního značení, v noci proběhnou poslední úpravy a úklid. Kompletní provoz bude bez omezení obnoven zítra, nejpozději do 4:30 ráno. V Praze také dneškem končí prázdninové jízdní řády. Zítra se vrátí standardní plný provoz. Nebude ale stejný jako před prázdninami, čeká nás několik novinek. Pokračuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
9: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní, ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve Středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
1: Školní spoje pak vyjedou od úterý 1. září. Kompletní přehled změn najdete na webu Pražské integrované dopravy PIT.cz. Policie v souvislosti se včerejšími fotbalovými zápasy evropských pohárů řešila v Česku desítky incidentů. Většina skončila pokutou nebo oznámením. Závažné konflikty policie nezaznamenala.
0: City Extra.
1: V Zoo Praha můžeme vidět také divadelní představení. Vršovické divadlo Mana pod širým nebem v bývalém Sloninci v rezervaci Bororo uvádí inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Představení se hrají do neděle vždy od 7:30 večer. Více na vršovickedivadlo.cz. Do Prahy míří přehánky, místy se objeví také bouřky, lokálně i silné, srážky mají ustávat kránu. Zítra přes den bude většinou polojasno až oblačno, naměříme na nejvýš 25 stupňů.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: Ahoj přátelé, vaše Hit Radio dneska. V tuhle hodinu startuje Summer Party, to jsou samý letní hity, do toho Vincent Andrejka, čau.
11: Čau.
12: Ahoj.
10: Dneska letní hity, doufám, že máte zásobu těch vašich.
12: No se mnou to úplně vibruje, ta letní atmoška.
11: Hlavně já bych chtěl něco říct, Dominik má dneska letní sestřih a vypadá skvěle.
10: Vypadá skvěle, ještě, že jste.
0: Hit Radio City.
10: No tak, nějaký fotky, když tak nahodíme, mezi tím hity. Hezké odpoledne, startujeme Summer Party.

0: Možná jste tuhle novinku ještě neslyšeli, ale tady máte. Ed Sheeran na Hit Radio City, pár minut po třetí hodině. S vámi Vincent, Andrejka, Aki, Dominik. A už jsme tady zahlásili, respektive odstartovali dnešní summer party, která bude až do neděle pokračovat. Co vy a letní hity? Necháváte se ovlivňovat tím, jak je venku, tak takovou hudbu posloucháte?
1: Kežby, mě to chybí v životě. Já si pamatuju to, když na mě foukl nějakým způsobem vítr a řekla mi ta hlava tuhle písničku.
0: Jo.
1: Teď už to nemám. Teď je to depresivní, já nevím, proč jste mě nechali mluvit, akorát jsem to všechno zkazil.
0: No, naštěstí je tady summer party.
1: Foukl ten vítr.
0: Už to fouká,
1: už to fouká.
0: Kamarádi, my tady každý samozřejmě máme svůj oblíbený letní hit. Andrejko?
2: Tak pojď, já už ani nevím, co jsem ti řekla, já jich mám tolik.
1: Tak jo, tak tahle na mě foukne taky.
0: Hele, je mi 19, foukám policajtům přesně před tou diskotékou. Koulovna, sokolovna.
1: Foukáš jim do ksichtu. Benga, mě nemůžete, já jsem nesmrtelný. Co máš ty, Domčo?
0: Já mám možná dokonce i stejný rok.
1: Aha, to jsi tenhle typ. A to jsi oblíbil v Hurgádě, ne, tady to?
0: Možná si říkáte, on má si rád Vina Diesla a pořádný auťáky. Ne, mně stačí minidisko v Hurgádě.
1: Tak tím pádem, když už jsme u toho, tak já se přiznám, že mám taky jednu, která to ve mně umí nastartovat.

0: spuštěný.
1: Já úplně cítím, jak tady při tom songu mládnu.
0: Ano, máš vedle sebe toho fraje. Proč se sterizuju do té holky v té situaci?
2: Hele, je to tvůj hit. Každý máme svý důvody, proč máme svý hity. My se pokusíme následující dny během summer party potěšit úplně všechny. Protože letní hity, to není jenom posledních pár let. Cyndi Lauper, hezké odpoledne.

0: Kato a John na Hit Radio City, 3 hodiny a k tomu 18 minut, hezký pátek. Je s vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik a taky už pár minut Summer Party. Pouštíme do vás letní hity, během celého víkendu v tom budeme pokračovat a možná se dostane i na nějaký český letní hity. Já si říkám obecně u těch letních písní, ty texty nedávají moc smysl, jako jasně, všichni to známe, ale o čem je doprčit tohle? Watch home.
1: A nese, ne. A nese.
0: Je to letní písnička, ale není to úplně můstr, jak složit letní hit. Co musí mít každý letní hit?
1: Musí to mít časový omezení. Jenom tohle léto, nebo jenom tuhle noc, jenom na pár dní.
0: Dobře.
1: Jo, to musí být.
2: Podle mě velmi často se tam doufá v návrat ztracené lásky.
0: Jasně. Ať to stihne na ten podzim. Protože v létě si užíval.
1: Takže zase časové omezení.
0: Ano. V létě letní lásky.
1: Ano, potom samozřejmě musí někde jet, někomu musí foukat vítr do vlasů.
0: Jasně.
1: Někdo tak, musí mít někde písek.
2: Tak to už jsi ale u videoklipu.
1: No, ale oni o tom zpívají. Jako, a v country je to vždycky, to je, jako když máš letní hity country, tak třeba Taylor Swift tam má všechno, že jo, to je he took me to the car, we drove to a bar, všechno je buď v baru, v autě, na kapotě to je další věc.
0: Přátelé, pište si to někdo, ať máme hit 2027 hotový.
1: Já to zkusím, složit, jo? Pustíš mi nějakou písničku? Tak potom, tak příště.
0: Teď tak dáme příštím pár, vstupu, premiéra nové skladby, ok?
1: Já, ano, zkusím, jo.
3: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
15: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
17: Summer Party na Hit Radio. Hit Radio City.

0: Když Summer Party nezapomněli jsme samozřejmě pozvat ani Shaggyho. Posloucháte Hit Radio City přesně o 15:30. Slíbili jsme vám od 3. dnešní páteční hodiny až do neděle samý letní hity. Jenomže tady Vincent kontruje, argumentuje tím, že složit nějaký letní hit je brnkačka.
1: No extrémní, já jsem se teď dal do umělé inteligence, ať nám napíše letní hit. A jak známe, umělá inteligence umí vykrádat a vykrádá ty největší kýče. Takže přátelé, my pro vás máme písničku. Je to letní hit, jenom rádio nám řeklo, že to nesmíme prohlásit za oficiální letní hit rádia. Možná jo, když už je to poslední týden. Ale poslouchejte nejvíc kýčovitou letní písničku a dáme si ji, Andrejko, spolu?
2: Já už jsem na to kývla, ale bolí mě u srdce. Doufám, že vás z toho nebudou bolet uši.
0: Nový letní hit Vinci a Andrejka.
3: Horká noc a ve vzduchu je vibe. Ztracení v čase, jen ty a já, to je life. Vlny šeptaj do ticha, jen ať to navždy trvá. Pod oblohou plnou hvězd, kde sny jsou pravdivý.
2: Tak pojď a zatančíme až do rána bílýho. Nezapomeň na čas, křiče vedle si beživýho. Je to náš letní hit, co v srdci zůstává, když slunce nad mořem pomalu vychází a vstává.
3: Máma si tak koukám na tvůj stín, tahle noc je plná nekonečných vin. Žádnej stres, jen vítr ve vlasech a basy. Zastavíme časy, aspoň na pár hodin krásy. A všichni, ruce nahoru, měsíc nad náma svítí. Cítíš tu energii, co v nás právě chytí. 3, 2, 1,
0: jam! Moc hezky! Hustý! Jak se to bude jmenovat?
1: Nevím, asi 3, 2, 1 jump, protože všichni jí skočit z okna, když to slyšej.
0: Summer party, jak má být. Přátelé, tohle chci slyšet ve studiové verzi.
1: A všichni 3, 2, 1,
0: jump! Michael Gray, hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. 15 hodin 39 minut a páteč. S vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik. Hele kamarádi, já vám řeknu, co miluju. Když můžete poznat cizí kulturu od někoho, kdo zná tu naši českou. Hned vysvětlím, takoví ti cizinci, co mají nastudovanou českou kulturu, že hned lépe pochopíte tu jejich. Já se vždycky někoho ptám, třeba Egypťanů, co znají českou popkulturu a tak dále, kdo je takovej jejich Marek Ztracený. A víte, koho mi všichni řekli? Egyptský Marek Ztracený je...
1: Není to náhodou Mohamed Ramadan?
0: Je to on! A je to dobrý.
1: Já si myslím, že bych dokázal napsat stejný tak v arabštině.
0: Myslíš? No každopádně by mě zajímalo, jestli ostatní země taky mají nejznámější kapelu, jako my, Kabáty, něco hardrockovýho, metalovýho.
1: Že vy všichni, Švédi, Finové, Arabové, co nás posloucháte, napište nám na 777-937-9777 a neboli Arba.
0: Ramadan má hodně letní hitů, on jiný nemá.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
14: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
15: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
18: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
19: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City.

0: llorar.
1: Enrique Iglesias na Hit Radio City a za 10 minut už je tady čtvrtá. S vámi Vincent, Andrejka, Dominika. Kromě toho, že tady máme summer party, za chvilku taky zprávy. Na koupališti Šeberák prý nadále platí zákaz koupání a já si uvědomuji, bláho, já jsem tyhle prázdniny ani jednou nebyl na koupáku v Praze. Na přírodním koupališti nic takového.
2: Co se děje na Šeberáku?
1: No nedá se tam koupat.
2: Synice?
1: Mizení synice, no, není to čistý ta voda.
2: Hnus, žabinec.
1: Ale ani jsem to nevěděl a ani přesto, že tam čistá špinavá voda, jsem ani jednou nevyrazil letos. Nestihli jste během léta taky něco?
2: A já jsem letos nestihla ještě opejkání buštů.
1: Oh,
2: a to je tristní.
3: Já jsem vlastně griloval možná jenom jednou. Hergo, co jsme dělali celý léto? My jsme ho promarnili.
2: To strašně uteklo.
1: Kamarádi, máte co dělat.
3: Musíme teď všichni jít na koupák, tam grilovat, udělat nějaký blbosti. Co ještě patří k létu?
2: Beach no Šeberák volleyball.
1: Ne, tam nechoďte, prosím. Na Šeberák ne.
3: Tam
1: to něco chytne.
3: Já jsem říkal, udělat blbosti, tak tomu patří.
4: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
6: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
4: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
7: Velkolepý.
4: Natočím to.
1: No tak všechno velkolepě.
3: Všechno velkolepě.
4: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hitrádio. Hitrádio City. Zlepši si náladu. Hello.

0: Joel Corey na Hit Radio City. Nebojte, naši summer party ještě nevypínáme, jenom na cesty s Dominikem Šmouzem a potom zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k D1 bourala dvě osobní auta, blokují jeden pruh, kolona se táhne už od dálnice D5. Ve Vilznově ulici na úrovni hlavního nádraží směrem na D1 také došlo k nehodě dvou osobáků, počítejte se zdržením v koloně. Kolony jsou na magistrále taky ve směru od D1, nejprve na Nuseláku a poté ve Vilznově ulici před Hlávkovým mostem. Na jižní spojce zůstává kolona od úrovně Spořil směrem na Černý most a ve Kbelské se zdržíte při cestě směrem na Hloubětín. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na koupališti Šeberák nadále platí zákaz koupání. I podle posledního měření je tam kvalita vody na nejhorším 5. stupni. Silně znečištěný je také Motolský rybník a koupaliště Džbán. Obě místa zůstávají na 4. stupni kvality. Voda je tam nevhodná ke koupání. Představuje zdravotní riziko. V Praze 14 vyroste nová základní škola, a to na Jarhodnici v ulici U Hostavice potoka. Pojme 540 žáků. Terénní práce začnou letos na podzim a první děti by do nové školy měly nastoupit v září 2028. Nové zařízení nabídne kromě učeben také jídelnu, tělocvičnu i venkovní areál. Fotbalové utkání 6. kola první ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví je odložené. Hrát se mělo zítra, středočeský tým ale postihlo hromadné infekční onemocnění. Střevní viroza se rozšířila mezi vysoký počet hráčů a členy realizačního týmu. Kdy se bude zápas hrát, zatím není jasné.
8: City Extra.
1: Taneční škola La Tropical zve na jedinečnou Tropical Party. Akce se koná zítra na terasách obchodního centra Smíchov. Začne v 17 hodin workshopem, pokračovat bude od 18 hodin after party. Detaily najdeme na webu taneční školy La Tropical, kde je také nabídka tanečních lekcí nebo workshopů. Na Prahu se ženou přehánky, místy se objeví také bouřky, lokálně i silné, doprovázet je mají nárazy větru, přívalové srážky i kroupy. Kránu čekáme ustávání srážek, zítra bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů.
8: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: Vy jste to zase zvládli. 16 hodin, k tomu 2 minuty, posloucháte vaši odpolední trojici. Je tady Vincent, Andrejka, Dominik, čau.
10: To je ahoj.
0: Pravda. Kamarádi, dneska letní hity. Summer Party odstartovala. A tak?
8: Hit Radio City.
0: Neseme další. Některý z těch hitů si ani nepamatujeme, ale máme pod kůží.
11: To jsme ještě nebyli na světě, když bylo tohle.
0: Oceáno.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Poetika na Hitrádiu City, 16 hodin 8 minut k tomu. A když už tady máme summer party a řešíme léto, každý má na to léto jiný pohled z naší trojce.
1: No tak je pravda, že pomaličku máváme prázdninám a v podstatě i létu, byť se ještě ledasco dá stihnout. Ale myslím si, že by bylo fajn se i na něco připravit.
0: A ještě? To
1: je, a to je připravit se na fázi nejen letních lásek, ale na tu fázi podzimních lásek.
0: A můžou to být stejně lidi, můžou se znát?
2: My jsme zadaný všichni, jako o čem mluvíme.
1: Vím, vy třeba jo, ale naši milí posluchači
2: třeba nejsou. Vy třeba jo, ale já.
1: No, ale tak teď se děje to, že ať jdeš v podstatě kamkoliv, tak vždycky je to příjemný. Příjemný počasí a když ne, spravíš to točenou kofolou, ale co na podzim?
0: Jako rozumíš? V létě je rande jednoduchý, to je pravda.
2: No to a jak se randí na podzim?
1: To už nejdeš jen tak na šlapadla.
2: Ale počkej, to je nejjednodušší. Právě, že v létě je nejtěžší randit. Lidi si myslej, že to je těžký, protože vlastně jako už nemáš co dělat na ten podzim, ale na podzim můžeš se jít koukat na Harryho Pottera. Řekni nějaký
1: hoce. Můžeš se zachumlat. Pomaličku zachumláváš.
2: Jo? V létě jdeš prostě někam ven, kde kolem tebe chodí tisíc lidí, jste venku, je to takový divný, ale na podzim můžeš říct, hele, nepůjdem se kouknout na Harryho
0: Pottera. A není to divný, že?
2: Nebo nepůjdem malovat obraz, takhle jsem zbal svoji holku, teď mi dochází.
1: Tak záleží, jak se hezky zpracovával tu letní lásku, jestli dokážeš přetavit na tu podzimní.
2: Já mám furt stejnou, jo, dokážu.
0: Přetavujeme, přátelé, společně i jeden hit ve druhej. Summer Party pokračuje se Sergio Mendes. Hezké odpoledne, vy lásky.

0: Laia Hity, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin 17 minut. A naše summer party, jak můžete slyšet, běží. No, co taky běží, tak to je ten srpen. Nevím, jak to máte vy, ale červenec, pohodička, léto, prázdniny a ten srpen takhle utekl. Schválně, jestli víte, co je to emoční vyhoření z prázdnin. No a co vy dva, Vincente, Andrejko?
1: To je, když si toho moc zažil v létě, a nebo málo zažil a teď to skončilo a ty buď seš vyždímaný, anebo nenaplněný.
2: Nebo se to snažíš dohnat.
0: Ano, vy jste to dali dokupy a je to správná odpověď, přátelé. Emoční vyhoření z prázdnin je to, jak se právě teď na konci srpna snažíme stihnout všechno.
2: Tak taky se to ve mně pere. Víš, když jako je ještě ten hit, tak si říkám, jako super, šla bych se opalovat, ale klidně už bych se zalezla i pod tu deku s čajíčkem.
0: Tomu Harrymu.
1: Hele, já ne, já vlastně jsem rád, že tohle to končí. Neustálý změny tlaku, já jsem starý člověk, jo. Neustálý změny tlaku, furt mě bolí hlava, každý den je jiný počasí, je vedro, sucho, nebo je lepkavo, všude jedou otravný klimatizace.
0: Jo, podepisu.
2: Ty nám morousovatí.
1: Venku lidi furt něco grillují a nadávají a v noci ty se snažíš spát a někdo hraje nějakou otravnou muziku.
0: Nepotřebujeme léto. Přátelé, shodněme se na tom, že léto je prostě nepoužitelné.
1: Zalezte domů a neotravujte mě.
0: A když zalezete a cítíte se stejně jako to léto, tedy nepoužitelní, můžete o tom napsat a taky něco vyhrát. Pište na 777 937 777. Jsem nepoužitelný. Co nás čeká potom?
1: Potom vám dáme 10 otázek. Když na všech 10 odpovíte špatně v rekordním čase, tak my vám dáme...
2: vstupenky do zoologické zahrady.
0: Pro celou rodinku. Tak pište ještě jednou číslo 777 937 777.
1: Pište, jsem nepoužitelný.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Mami, já mám řidičák.
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
17: Co to zas Popaj skuje za pikle?
18: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
19: Summer Party. Hit Radio City.

0: Alex Warren na Hit Radio. Vteřiny tikaj. Za chvilku je tady půl pátá a i v pátek máte pořád šanci.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Na telefonu máme nejvíc nepoužitelnou připátku, je to Sabrina, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj Sabrina, prosím tě, co děláš o víkendu?
2: O víkendu teď asi budu připravovat dítě do školky a jinak nic.
3: A jak se připravuje celý víkend dítě do školky?
2: Dítě nějak, matka psychicky.
3: Jo, matka takhle. Jo, ty to nerad, ty on jde poprvý do školky.
2: Jo.
3: Takže ty se bojíš.
2: No, zkoušíme.
3: Ale ne, máš kluka nebo holku?
2: Holčičku,
3: a jak se jmenuje holčička?
2: Eleanora
3: bude v pořádku, neboj se,
0: to ani dohlídneme. Já jsem v tom s tebou první den školky si pamatuju doteď, já jsem trpěl daleko víc než ten synek, ale ono se to spraví za 2-3 dny.
2: Tak jo.
3: Ale řekni učitelce, ať si pustí Hit Radio City a my budeme každou chvilku říkat, soustřeď se hlavně na Eleanorku, ostatní děti nejsou důležitý.
0: Tak. Teď se soustřeď ty, protože budem chtít 10 odpovědí na 10 otázek. Pozor, ty odpovědi musí být špatně, ani jedna se nebude opakovat. Yep.
2: Jo, všechny musím spadně, dobře.
3: Všechny špatně, žádná dvakrát stejně, jdeme na to za 3, 2, 1, now.
0: Kdo hrál v seriálu Hospoda?
2: Tom Holland.
4: Jaký bude další měsíc?
2: Prosinec.
0: Jak dělá ovce?
2: Bůh.
4: Doplň text, dobré ráno, máme lagdes?
2: Halo?
0: Doplň text, dobré ráno, milá, kdes?
3: Ne, to byla ta odpověď její.
0: Jo, Maria, jakou barvu má rajče? Jakou barvu má rajče?
2: Zelenou.
4: Kolik hodin zbývá do konce dne?
2: Jedna.
0: Jak dělá vrtulník?
2: Haf.
4: Kolik dílů má Šrek?
2: Jeden.
0: Kolik desek vydal David Stipka?
2: 100.
4: Zabroukej hit Prime Time.
2: Tralala.
3: Stop.
0: Já jdu pryč, hele, ahoj.
3: Já navrhuju odečíst 5 sekund za tady ten chaos.
0: 8.
3: Tak hele, klidně 8, můžeme si to dovolit. Takže odečítám 8 sekund. Mimochodem, já jenom když odpovídáš v rádiu, tak bych ti doporučil nepoužil odpovědi jako halo, já vás neslyším, asi to vypadlo. Dobré ráno, milá, dnes tu. Volaný účastník právě telefonuje. Každopádně, tvoje odpovědi byly krásné, i když byly matoucí, jsi jako třeba kdo hrál v seriálu Hospoda, Tom Holland. Vzhledem k tomu, že Tom Holland je vylečený alkoholik, tak si myslím, že v Hospodě nehrál.
0: Nepokračování. No paráda, ale, jaký je čas?
3: A i když ti odečteme 8 sekund, tak budeš mít stejně příliš moc. Čas byl 49,98 minus 8 je 41,98. Takže byla jsi úžasná, byla jsi rozptýlená dítkem do školky. Prosím, nezdávej to s námi, někdy určitě s Eleanorkou do zoo s námi budete. Jo?
2: Dobře.
0: Tak se mě krásně, díky.
3: Držíme palce.
2: Taky děkujem.
3: Pa.
0: Hezký víkend a myslíme na všechny, jejichž dítka, ať už do školky nebo do školy, míří poprvé.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.

0: Kdo nás poslouchá, už teď je součástí Summer Party na Hydrádiu City. Tohle byl Offenbach. A tohle ne Bach, ale Smetana. Přátelé, my už jsme se tady ve studiu začali bavit o tom, že vlastně ano, prázdniny u konce, ale září před námi. A přeci jenom září v Praze, to umí být i romantický měsíc.
1: Nový svět.
0: To je úplně nový svět. Máte nějaký tipy na zářijovou romantickou procházku?
1: To jsem ti teď dával. Nový svět.
2: Nový svět na Hradčanech.
1: Ano, byl jsi tam někdy, Domčo?
0: Ne.
1: To je vlastně, když jdete od Hradu směrem na Hradčanskou. Nebo z Hradčanský směrem na Hrad. Půjdete takhle z kopce dolů a najednou se objevíte na nádherný, nejčistší části Prahy. Taková ta Praha, kterou ty turisti mají v hlavě, když sem jdou. Malinký uličky, krásný střešičky, kavárnička v zákoutí a všechno perfekto. A do toho, když ten jeden strom, co tam jako padá, tak když má to opadaný listí, je tam to oranžový listí. Já tam jdu a tam čekám, než to spadne ten strom.
0: Myslím, že dneska tam bude po tomhle popisu plno.
2: A co je krásnějšího, než se ztrácet v takovýchhlech romantických uličkách?
1: Jo, a tam věřte, že se ztratíte, no.
2: Takže doprava.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
11: Tak Mironet!
13: Klikni dvakrát!
14: Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz
15: 30 let tančícího domu.
16: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
15: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
16: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
15: Více informací na stránkách www.td30.cz.
17: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
18: Vyslev se na to, Franto!
19: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem.
13: Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: pátou na Hit Radio City DJ Bobo. Je vám třeba připomínat, že tady máme až do neděle summer party, nebo ne? Kamarádi Vincent, Andrejka, Dominik s vámi. Hledíme Dominikovi Šmousovi pod ruce, co se chystá ve zprávách. Představte si, že prvňáčci dostanou od Prahy dárek příští týden poprvé do školy. Pamatujete si ten den poprvé ve školních lavicích?
1: Já si pamatuju, jak mě mamka vyšňořila. Měla jsem zapletené copánky a takovou huňatou mikinu a hrozně jsem se styděla.
2: Ty jsi šla v mikině do první třídy?
1: Jo, takový jako kabátek, kabátko já, mikina.
2: Já jsem měl, a teď se posaďte, protože to je nejroztomilejší věc na světě.
3: Pan ředitel.
2: Já měl manchesterový oblek. Já měl oblek, manchesterový oblek, ty svoje obrovský uši, které ještě tenkrát na tom malém těle byly ještě větší. A do toho jsem měl aktovku Toma a Jerryho.
0: To je krásný. Oh. Vyhrál, Andrejko, vyhrál.
1: Škoda, že jsi z toho vyrost, Vinci.
0: Docelí ještě Daša a další hity, pokračujeme po celý summer party. Hezké odpoledne.

0: Za minutu je nějaký drobný. Už je tady pátá, vy posloucháte Hit Radio City a tenhle letní hit máme všichni pod kůží. Ozone, tak než se vrhneme na ty zprávy, s Dominikem Šmauzem na cesty, právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na jižní spojce je kolona na úrovni Záběhlic směrem na Černý most. V Dobřížské ulici počítejte se zdržením před Barandovským mostem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 čekejte kolonu mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem a na brněnské dálnici hlásíte ve směru od Prahy kolonu před Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jako mi dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Od 2. září na Nově.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Tramvaje od zítřka neprojedou Olšanskou ulicí. Výluka v úseku nákladové nádraží Žižkov Olšanské náměstí potrvá do 10. října. Důvodem jsou přípravné práce před stavbou nové tramvajové trati Olšanská Habrová. Dopravní podnik začne o víkendu také s opravou v obratišti spojovací. Tady výluka začne už dnes zhruba půl hodiny před půlnocí a potrvá do 12. září. Prvňáčci dostanou od Prahy dárek. Magistrát rozdá na začátku školního roku zhruba 17 000 balíčků se školními potřebami. Budou v nich pastelky, tušky, nůžky nebo sáček na přezůvky. Děti taky dostanou vstupenky do botanické zahrady nebo planetária, pucle od dopravního podniku či zápisníček od zoo. Je před námi poslední prázdninový víkend. Jde o jedno z nejrizikovějších období na silnicích. Policie posílí hlídky, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
11: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
1: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na kilometru. Olympijský vítěz z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo se závodníkem z Maďarska. Do Prahy míří přehánky, místy se objeví také bouřky, lokálně i silné, srážky mají ustávat k ránu. Zítra přes den bude většinou polojasno až oblačno a naměříme na nejvýš 25 stupňů.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: A cože to znamená? No samý letní hity. Za posledních 30 let ty nejlepší hity, který máme pod kůží, zejména takhle v létě. Já věřím, že od pondělí do pátku, když od 3 hodin slyšíte tyhle tři blázny, pod kůží jsme se dostali i vám. Vincent Andrejka, ahoj.
12: Ahoj.
13: Hello.
12: Já se teďko snažím totiž vypadat normálně, když jsi řekl blázny, víš?
0: Jo, abys jako šel proti úkol.
12: Jak se chovají normální lidi?
0: To nezjistíme tuhle hodinu.
12: Myslím, že se neptají na to, jak se chovají normální lidi, třeba za A.
9: Hit Radio City. When I met you
0: in the summer. Calvin Harris na Hit Radio. Hezké odpoledne. We fell in love as the leaves turn.

0: Tohle by si určitě skočil každej. Whitney Houston na Hit Radio City. Hezké odpoledne přejí Vincent, Andrejka a taky Dominik. No a taky hezké odpoledne, hezký večer a nashledanou nám za chvilku řekne to léto v Praze. Ale přijde září. Co vy a září v Praze? To je vlastně jaký takový specifický měsíc?
1: No je to specifické, protože třeba turistů v Praze oproti letním měsícům v září padá o 15 až 20%.
2: Jakože padají ty turisti?
1: Padají na zem, válej se ve škarpě a nemůžou vstát.
2: Já hlavně jako to tolik neprožívám, abych se přiznal. Já to září nemám děti, víte, takže mě září nebo srpen je stejný měsíc.
0: Jasně.
2: Jo, akorát lidi začnou konečně trošku víc pracovat a více jim dovoláš. Takže já bych taky přidal nějakou statistiku, kterou jsem si vymyslel. O 47% více lidí pracuje a konečně odpovídá na e-maily.
0: No ale potom už se blíží Vánoce, to už bych nerozjížděl nic velkýho. Ano. Pohov.
2: Ale průměrně máme 18 stupňů září. Můžeme si to otestovat, jak to bude vypadat. Jestli budeme mít 40, přátelé, něco je opravdu pořád jako špatně.
1: Ale já si myslím, že už se na to všichni těšíme, protože už kvařený jsme až.
2: Já jsem well done. Runs, please.

0: dnešní Hit Radio City v 5 hodin a 20 minut. Hryeb, taky Vince, Dominik a Andrejka s vámi. Kamarádi, ať tady nefňukáme, jasně, že je za rohem září, tak si jenom přece jenom přiznejme, že jasně, když končí prázdniny, neznamená to, že musí končit i léto, ne?
1: Nebo i život dokonce.
0: Dokonce.
2: No, tak... a nebo budeme sklízet plody léta.
1: Já, je pravda, že já mám dekon z první červený rajče ve skleníku, takže taky opožděný. No ale protože ono vedrem se to opožďuje, ono to jenom do nějakého vedra je to prospěšný, tý zelenině. Ale ještě mimo to zahrádkaření, jo, protože my nejsme jenom rádio zahrádkářů.
0: Ale mohli bychom.
1: Kalendářně je léto, myslím, ještě do konce září, ne?
0: Nějakých 24 dnů nám zbývá ještě.
1: A prosím tebe, co my tady dneska celý den fňukáme, přátelé, že končí léto. Ne! My končíme. Dneska, už za chvilku.
0: My končíme?
1: Ne, za chvilku, no.
0: Tak summer party pokračuje.
1: No, summer, jo.
3: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
4: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yesom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
10: Levels. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Summer Party na Hit Radio. Hit Radio City.

0: ty farej jsou
1: Seš na Hitrádiu City, Vincent, Andrejka, s vámi, přátelé. Léto. Já vím, že už se to blíží ke konci, ale ty dva měsíce prázdnin jsme určitě všichni prožili tak, jak jsme chtěli. Podle našich představ, že Parto?
2: No.
3: No.
1: Tak dobře, přijdeme všichni na aspoň tři věci, které nám tohle léto udělali radost, byly topovka.
3: Dáma první.
2: Tak já vykopávám, já jsem se našla novou partu přátel, se kterými chodím pravidelně hrát beach volejbal.
3: Já jsem myslel vysílání, taky jsem myslel.
1: Dobře, dobře.
3: Já myslel, našla jsem si novou partu přátel, se kterými chodím pravidelně vysílat. Nejlepší tři věci na tomto letě jsme my tři. Tolik věcí, co jste mohla říct, abys to stála.
2: Jo, dobře, tak promiň, nějaký... závěs. Našla jsem si novou práci a uvnitř té práce dva skvělé kamarády.
3: Vůbec to uvnitř té práce. Ano, součástí té kanceláře jsou i dva lidé, které
2: tolerují. Nepotkala jsem nikdy tak báječný, sympatický, zábavný.
3: Jako ty dva volejbalisty, víme, rozumíme. Hele, tohle léto, já jsem zažil jedno velký zklamání a to bylo tohle, Andrejko.
2: Tohle zabolelo, já vím, já to cítím.
1: Kamarádi, pokud už tohle léto nechcete zažít žádný zklamání, neptejte se takhle kolegů v práci, ano, na ty topový okamžiky.
3: Prosím, pusť mi nějakou hezkou letní písničku.
1: Tady je.

0: is falling down.
1: Leony na Hit Radio City, hezké páteční odpoledne, za chvilku už je tady 3:15. Kamarádi, ale pozor, na silnicích začnou velké policejní kontroly. Takhle před víkendem.
2: Zase? Benga nás chytá, jak jezdíme na kole.
1: My jsme zvědaví, jestli na to půjdou jako policista v New Jersey. Ten se doslova převlékl za keř a zastavoval neposlušné řidiče. Nevím, kolik psíků ho očuralo, kolikrát prchal před nůžkami na živý plot. Jistý ale je, že úspěch měl velký.
2: Co mě zajímalo, jestli vlastně mezi policajtama je to jako mezi hercema. Víš, že když řekneš, dělal tam jenom nějaký křoví. Jestli je to vlastně jako nejpodřadnější práce, jak chytat.
1: A můžou mít policejní psi štěk?
2: Ano, oni mají štěk, ano. A když tak vytáhnu velkou černou roli a zmlátit.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Tak jsme se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
5: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezla z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
4: Asi chápu proč. A ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšimla si nás. Tíme, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka a projedeš normálně.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Kdy je učitel za hvězdu?
9: Když vezme děti na Březovou. Březová.
8: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
9: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
8: resortbřezova.cz.
10: Reklamy byly dlouhé?
11: No jo,
10: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradio City.

0: hodinou James Hype na Hit Radio City. Summer party, jak má být. A nebojte, bude na Hit Radio pokračovat až do neděle. Jenom ty největší letní hity za posledních 30 let. A jenom ti nejšikovnější lidi se na vás za posledních 30 let těší i v pondělí, že?
1: Jako my tři.
0: To jsme vlastně výběr z hroznů.
1: Jeden za každý desetiletí.
0: To je symbolický.
1: Andrejko, ty jsi tady tak 3 dny, ne? Celkově dohromady.
2: I s cestou. A musím vám říct, že tady ani nejsem v pondělí.
1: Jak to?
2: Takže tady budou jenom dva lidi za poslední desetiletí.
1: To neříkej, ale prosím tě, takhle se neláká. Přátelé, v pondělí tady budeme všichni, dokonce přijde speciální výjimečný host.
0: Ano, 20 lidí tady bude na vás nachystáno, tak o 13 laďte, jo?
1: Ano, prosím, jo? A Andrejko, řekni.
2: Já na vás budu myslet spousta.
1: Ne, vypni to.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu při cestě směrem na dálnici D1. Čekejte kolonu mezi D5 a Ořechem a zdržení jste nahlásili také v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během víkendu navýší kapacity vybraných spojů. Kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
10: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
2: Dráhy také doporučují využití vlaků mimo přepravní špičku. Policie se zabývá pádem větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. 30 metrů vysoký větrník spadl minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. V 89 letech dnes ráno po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Na trůnu ho střídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Håkon VIII. Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávii. Policie vnímá zápas jako rizikový. Do bezpečnostních opatření se zapojí stovky policistů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Zítra bude na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech přibývat mraků. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihomoravě až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
11: Je to tak, krásný večer, dámy a pánové, 2 minuty po 18. S vámi Kateřina Pechová a co víc, poslední summer party letošního roku. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jo, bude to jízda. Za chvilku douší Jennifer Lopez, ale odstartuje nám tu hodinku Gustavo Lima a jeho balada. Tak jdem na to.

Vaše typická sousedka Jenny from the Block, to je Jennifer Lopez v éteru Hit Radio. Summer party v plném proudu. No a venku takový trošku opak. Prosím vás, ano, Česko už hlásí první bouřky. Postupuje to od západu, jo? To znamená, že vy, co jste na východě, ještě máte čas. Pravděpodobně. Blbý je, že opravdu je to ten typ bouřek, kdy vlastně ani meteorologové, což jsou odborníci, moc nevědí, co přesně bude nebo nebude, jak to bude vypadat, jak toho bude, jestli toho bude moc nebo málo, tak jenom možná nevědí, co přesně bude nebo nebude, jak to bude vypadat, jak toho bude, jestli toho bude moc nebo málo, tak jenom možná fakt schovejte věc, co máte venku, jo, hezký květina.

0: Samuel Jack, Feels Like Summer v éteru Hit Rádia. Song, který mu hodně pomohl Instagram, mimochodem, jestli jste tohle ještě nepoužili k letnímu storíčku, tak jako byste nebyli. Ne, to je fakt průšvih. To jako, už je to teda tak 4 roky, co to takhle trenduje. Ale je to tak a tady vidíte, jak prostě umělcům pomáhají sociální sítě. Jsou takový umělci, kteří nejenže je nepotřebovali, ale oni tehdy sociální sítě ani nebyli, že jo? Roy Orbison už za chvilku se svojí Pretty Woman do uší. To je nádhera, to je nádhera. A taky vám řeknu o naprostý práci snu. Ale až za chvíli.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
10: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
11: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
10: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
11: Jirská kletba.
10: Tak přijďte.
12: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozbary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
15: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Summer Party na Hit Rádiu. Hit Radio City.

Maxwell a Ingrosso Sunshine, posloucháte Hit Radio. No a když už tady máme tu poslední letošní summer party, tak teď jedna vyloženě vyletněná práce, jo. A práce snů, prosím vás. Teď fakt je beze srandy. Snoop Dogg někoho hledá. Snoop Dogg právě najímá a chce najmout někoho, kdo bude jíst zmrzlinu. Za 10 000 dolarů měsíčně. To není vtip. On opravdu hledá někoho, kdo bude cestovat po světě, ochutnávat nový příchuť a doporučovat mu je. Za 10 000 dolarů měsíčně. Přihlásit se může kdokoliv. To znamená, že pokud jste milovníky zmrzliny, právě přišel ten moment, na který celý život čekáte. Jakože pracovat pro Snoop Dogga? Já přemýšlím, jestli je něco víc cool. Není. Podle mě není. Za prvý je ten člověk neskutečně vyčilovaný, to je takový pohodář, jo. Dostanete se na spoustu zajímavých míst, vyděláte si super prachy a budete jíst zmrzku. Podle mě neexistuje lepší pracovní pozice, takže pokud nad tím třeba jenom trošku přemýšlíte, jděte do toho, jako fakt. A já do uší posílám další letní hit. Chris Rea a Looking for the Summer. Jdeme na to.

0: Lush Life, to je Zara Larsson, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný páteční večer. Díky, že jsme s vámi u vašeho pátku. Já jenom doufám, že to bude pohodový večer, že vás nic zbytečně nevystresuje, protože to už nemá ani smysl, jo, se takhle při pátku stresovat. Pač, když se teď začnete stresovat, tak se s tím vidíte to? Tak se s tím vzbudíte, jo. Celou sobotu to budete řešit a pak v neděli to už je pondělí, jo. Tak prosím vás, žádný stresy, jenom ty nejlepší hity. Za chvilku tenhle song z Divokých koček. Lean Rhymes, k tomu Shinies nebo Jewel, tak buďte s námi.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě, Daja. Nejlepší čistírna.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Co to zas po pájsku je za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Když život prudce zastaví...
13: Zase jsem jí našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní lepší.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
10: Je to tak, další nálož těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let před námi. A jako, to jsou skvělý songy, za chvilku třeba Bob Marley. Čeká nás taky Taylor Swift, ale teď už Safredo, Play Live. Jdeme na to! Hit Radio.

Taylor Swift a Cruel Summer, posloucháte Hit Radio. Poslední víkend prázdnin je tu. To je neskutečný. Mně celoživotně přijde ten poslední víkend strašně zvláštní. Prostě 2 měsíce prázdnin za váma, kor když jste dítě, jo, tak najednou 2 měsíce volna a teď najednou už je to tu zás. A vlastně i když jste dospělí, že jo, protože to léto má obecně vždycky trošku jiný rytmus, trošku jiný nádech. No už je to zas tady. Zase režim, jo, teď lidi kolem vás už strašej podzimem, což je strašný, jsou i tací, co strašej Vánocema, což je ještě horší, to bych zakázala úplně. Já si myslím, že pár letních jako záležitostí ještě stihnem, jo, pokud máte teďkon strach z toho, že jste vůbec nic nestihli, stihnete. Možná ne tenhle víkend a budete to muset dohnat v rámci září, ale to půjde. Hlavně se nenechte vystresovat, ne fakt, no protože poslední víkend, že jo, to máte takový to, teď bych si chtěl oddychnout, ale zároveň už jako máte pocit, že byste měli ty děti zabalit, protože přece jenom pozítří jdou do školy, že jo, pomalu, nebo popo, zítří. No, tak držím pěstí, ať si stihnete o víkendu alespoň trochu odpočinout a určitě k tomu pomůže ten nejlepší letní playlist. Právě teď Bob Marley, Sunshine.

Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný páteční večer, doufám, že se máte hezky a doufám, že i ty naše

0: letní songy pomáhají na tu lepší náladu, protože proto je tu máme, že jo, naprosto logicky. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. To potrvá až do nedělních 18 hodin a za chvilku třeba tenhle song, a ten je fakt skvělý, přísahám. Sheryl Crow, jediný, co chce, je mít trochu legrace. No, to je podle mě ideální motivace na víkend. Za chvilku k tomu taky Madonna nebo víkend.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
4: CZ
6: 30 let tančícího domu.
7: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
6: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
7: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
6: Více informací na stránkách www.td30.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás. 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jakoby dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar. Od 2. září na Nově.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
14: tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
17: Attention!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
17: Yes,
18: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
19: To je boží kuchyň.
20: A jak je praktická.
21: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
19: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
20: Je skvělá. Vyťardo.
21: www.jninteriér.cz.
22: Využijte váš prostor.
23: Summer Party. Hit Radio City.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: This ain't no disco.

Petrou v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No, mám pro vás tip na výlet, prosím vás. Na Pelhřimovsku je malá obec Kámen. A tam teď 3 roky byl hrozný klid. Jo, jako fakt. A to jenom proto, že se tam opravoval hrad Kámen. No a teď se po 3 letech otevře. Je to tak. Celou dobu byl mimo provoz, ale teď se poprvé otevře zítra. Vstup bude zdarma, asi bude narváno. Každopádně nejenom hrad je tím lákadlem, ale mají tam teď vylepšenou sbírku historických motocyklů. Připadá mezi fanoušky hradů. A ještě k tomu motocyklů. Tak to je double zásah. Jo. Každopádně myslím, že jako v rámci výletu skvělý tip, jo. Obec Kámen a hrad Kámen. To se poměrně dobře pamatuje. Další hity k tomu. Shows a Love Tonight právě teď.

0: Kamarád a Be Mine v éteru Hit Rádia, krásný večer. A hlavně krásný pátek k vám, co už máte volno. Po celém pracovním týdnu. Odpočívejte. Vy, co volno nemáte, držte se. Lepší radu asi nemám. Za to mám perfektní letní playlist. Poslední summer party tohoto roku je v plném proudu. No a za chvilku vyrazíme na Ibicu. Ano, ano, pojďme společně na pláž. Venga Boys už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Co to zas popájskuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíhlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíhlicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You My Heart, You My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíhlice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíhlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Kdy je učitel za hvězdu?
1: Když vezme děti na Březovou.
2: Březová!
0: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
1: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
2: Březová!
0: resortbřezova.cz
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
7: Je to tak, Summer Party poslední letošního roku je stále v plném proudu. A to znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A teď už song, který myslím milujete fakt úplně všichni. Tohle to je Pedro.

Bruno Mars a Count on Me v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. My si dáváme summer party a k létu určitě patří i pobyt venku v přírodě. To je jasný. Ale pozor, ne vždycky je to pohodička. Jo, o tom už teď ví jeden chlapec, je to teda čínský mladík. On se vydal kempovat, což byste si řekli, super, miluju kempování, jo. Akorát, že on v tom lese byl po několik hodin vystaven zvukům cikád. Kdo už jste cikády slyšel, víte, že umí být poměrně hlučné, jo. Asi byste ale nevěřili, že on musel potom vyhledat lékaře, protože se mu výrazně, jakože fakt výrazně, zhoršil sluch. Jenom z toho, že několik hodin byl nucený poslouchat prostě cikádí vyřvávání, jo. Poškození naštěstí nebylo trvalý, takže se mu sluch normálně vrátil. Ale teď si to vemte. Prostě si řeknete, jo, příroda, budu v klidu, vyzenovaný, budu jen poslouchat zvuky přírody. A ono, hele, ne, oni ty zvuky přírody paradoxně dokážou být pěkně nebezpečný. Tak jestli zvažujete ještě nějaký to kempování, tak nehledě teda na ty bouřky, které se na nás chystají, tak pozor na tady ty hmyzy, jo? Pač u nás je teda větší šance, že vám vleze do ucha škvor, nebo se to alespoň celý dětství říkalo, ale stejně, bacha na tu přírodu, jo? To si radši do uší, pusťte další letní hity Shaf a Mambo Italiano právě teď.

0: Tohle jsou Elton John a Dua Lipa. Přeju vám krásný večer z Hitradia. A taky krásný pátek. Doufám, že už máte nohy nahoře, pohodička, možná nějaký drinčík, něco dobrého k tomu, hlavně žádný stres. No, pokud přece jenom jste třeba teď v práci, držte se, to zvládnete a aspoň víte, že bez vás to prostě nejde. A my si k tomu navíc dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku třeba tohle. Společně s Debbie se dotkneme slunce, k tomu PH Electro nebo Maxar, tak buďte s námi.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel s tramvají.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Zpátečná pecka Another Night, Mexar a Real McCoy v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer zpátky do roku 2026. No a prosím vás, asi jste si všimli, že zemřel norský král a Norsko už má tak nového krále, jeho syna. A vlastně nejvíc takový zajímavý na tom celým je to, kdo je jeho žena. Jo, on totiž na v podstatě i přes námitky veřejnosti a tak dále, tak si vybral poměrně kontroverzní ženu s tím, že teda ona už, když se potkali, tak byla matka samoživitelka a hlavně za sebou měla dost divokou minulost, jakože hodně divokou, jako hodně večírky, hodně zakázaný látky a tak jo. No a mně z toho plyne jedno naprosto zásadní poučení, že za prvý opravdu pohádky se dějí, protože z téhle dámy z Mette Marit je dneska vlastně norská královna. Takže ano, dámy, stále máme šanci. Jo, nehledě na to, jestli jste měli třeba nějaký divočejší roky, nehledě na to, kolik je vám let, ještě stále se můžete stát královnou. A já si myslím, že to je ale výborná motivace. Takže hurá na lov princů a k tomu velmi slavná dvojčata. Tohle jsou Veronikas a Untouched.

0: Temperature Self-Aware v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný večer, díky moc, že i dneska jste si nás vybrali za svoje parťáky. Za chvíli 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátečního večera. Nezapomeňte, že Summer Party, a to znamená, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jsou s vámi až do nedělního večera. Takže ano, ať už se rozhodnete ten poslední prázdninový víkend trávit jakkoliv, tak ten nejlepší letní soundtrack k tomu máte. Tak se mějte krásně, za chvilku třeba tohle. Geniální letní věc. El profesor Bongo Cha Cha Cha, taky Harry Styles nebo Mark Korn. Tak buďte s námi. Ahoj.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Summer Party na Hit Radio City.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebíblice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Bydlení je pro Česko velké téma a nejen pro Česko. Pokud si hledáte bydlení, víte, jak těžké je najít něco s rozumnou cenou. Případně jak komplikované je si dneska vlastní bydlení postavit. Je to téma i pro samotnou Evropskou unii. Na telefonu je europoslankyně Klára Dostálová. Tak jak velké téma je pro Evropskou unii bydlení?
1: Evropská unie vlastně poprvé začala řešit bydlení jako samostatnou politickou prioritu. Dokonce ustanovila výbor House, který se právě bytové krizi věnuje, protože to se netýká jenom České republiky, opravdu se to týká celé Evropské unie a sama Evropská komise přiznává, že je potřeba prostě postavit miliony bytů, aby vlastně občané Evropské unie měli vůbec kde bydlet, aby prostě mladí lidé měli kde začít, protože porodnost není problém jenom v České republice, ale i v celé Evropské unii, že právě mladí lidé většinou nedosáhnou na to první bydlení a pak samozřejmě odkládají založení rodiny a tak dále.
0: Jaké má Evropská unie možnosti pomoci?
1: Tak samozřejmě pro Brusel je velmi důležité, aby pomohl s reformami, které právě pro to bydlení, aby prostě členské státy mohly začít rychleji stavět, tak jedny z nejdůležitějších věcí jsou pravidla veřejné podpory. To se podařilo změnit v prosinci roku 2025, to znamená města i obce mohou začít stavět jak sociální, tak dostupné bydlení. Pro nás je důležité zejména to dostupné bydlení právě pomocí zjednodušených pravidel veřejné podpory, kolikrát nepotřebují už ani souhlas Bruselu, vyčlenují se na to speciální peníze, fondy, chce se zapojit i Evropská investiční banka, dokonce umožnila v rámci takzvaného midterm hodnocení, to znamená střednědobého hodnocení programového období 21 až 27 vyčlenit speciálně peníze jenom na bydlení. Po roce 2028 budou samozřejmě i v rámci kohezní politiky peníze na bydlení, které si to členské státy musí dát do takzvaných národních regionálních plánů partnerství, takže dělá všechny tyto kroky. My ale nechceme, aby Evropská komise přijímala nějakou speciální legislativu, protože jsme přesvědčeni o tom, že to musí zůstat v kompetenci členských států, to znamená regionů, měst a obcí jednotlivých zemí.
0: A může Evropská unie zlevnit Čechům bydlení?
1: Tak je potřeba samozřejmě říct, že sama Evropská komise žádnou bytovou krizi nevyřeší. Tam je důležité, aby ona prostě zjednodušila a deregulovala ty požadavky, které má, aby se pokusila vlastně, a ona už to dělá, to musím říct, že dělá, snažit se zjednodušit povolovací procesy. My v podstatě i tím novým stavebním zákonem v České republice tomu jdeme hodně naproti, protože ona vlastně prosazuje Evropská komise, aby to bylo všechno pod jednou střechou, aby lidé neběhali po dotčených orgánech jako šílenci. A prostě to stavební povolení netrvalo několik let, zejména na bytové domy, takže to se snaží jako zrychlit, snaží se samozřejmě připravit peníze pro to financování, ale sama tu bytovou krizi nemá jak vyřešit, to samozřejmě musí ty jednotlivé členské státy za podpory těch nástrojů, které Evropská komise může nabídnout. Ať už je to financování, zlepšení pravidel veřejné podpory, ale třeba co my ještě se snažíme tam prosadit je, aby bydlení nespadalo do dluhové brzdy, protože je potřeba si uvědomit, že velká města financují obchvaty, silnice, metra, já nevím, prostě všechny takovouhle velkou veřejnou infrastrukturu a hodně se zadlužují a pak vlastně na to bydlení se pořád posouvá ta priorita dozadu a dozadu a kdyby bydlení nespadlo do dluhové brzdy, tak si myslím, že by ty města se jim taky rozvolnila ruce.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a také mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

i to, co

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, byla, bel, byla, bel, byla, bel, CZ.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru. Jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.